0: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Ahoj, tady Richard Krajčus z kapely Krištof, zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to. Mám

0: přímo do studia?
1: To je aplikace našeho rádia přímo do vašeho mobilu
0: na Google Play nebo Apple Store.
1: Stahujte,
0: poslouchejte,
1: užívejte.

0: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
1: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem. Univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spolu utvářet sami studenti.
0: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozsáhlou rekonstrukcí za bezmála 30 milionů korun. Klub se opět otevře na přelomu února a března roku 2027. Smrt na rybníku v Prostějově. V sobotu policie přijala oznámení o nálezu těla na hladině Krasického rybníka. Na místo zamířila hlídka a co zjistila?
2: Na místo byla vyslána hlídka, která zjistila, že se skutečně jedná o lidské tělo bez známek života. Prvotním šetřením na místě nebylo zjištěno, že by se na úmrtí 54-letého muže podílela jiná osoba. Za účelem řádného prověření celé události byly zahájeny úkony trestního řízení pro trestný čin usmrcení z nedbalosti.
0: Vysvětluje k případu za policii komisařka Miluše Zajícová. Pracuje se na dalším dálničním

0: Na propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna. Sport. Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme.
1: Počasí. Počasí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 19 stupňů.

0: Dále sluníčko a jasná obloha.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

0: jste přesně to, co máte. Býci, vyhněte se zbytečnému utrácení. Blíženci, někdo vám kompletně převrátí život. Raci, strachy z minulosti, hoďte za hlavu. Lvi, neodkládejte zásadní rozhovory. Pany, chcete mít poslední slovo. Váhy, nepodléhejte dokonalé virtuální iluzi. Štíři, dneska si zasloužíte sladkou odměnu. Střelci, spoustu situací umíte řešit pod tlakem. Kozorozi, dnešek otestuje vaši trpělivost. Vodnáři, zapomeňte na katastrofické scénáře. A co mi ryby, někdo zajímavý prý čeká na naši reakci.
1: Rádio Haná. Nejlepší hudba.

0: Johana.
1: Rádio Hana potřebuji k životu, protože mi zpříjemňují život s pěknou hudbou a s zajímavýma informacema. Rádio si myslím, že je dobrá věc.
2: Rádio Hana poslouchám už od samého rána, protože mě se tam budí.
3: Rádio Hana potřebuji k životu kvůli tomu, co se děje v našem regionu, jaký jsou akce.
4: Potřebuji k životu kvůli tomu, abych věděla, co se okolo mě děje. V Olomouci a v okolí Olomouce a plus, abych si poslouchala dobrou hudbu.
0: Vaše věrné rádio.
5: Tady je Rádio Hana.
6: Zítra

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Agent 007 dostává záhadný odkaz z minulosti, který ho přivede na stopu známé zločinecké organizace. Postupně rozplétá složitou pavučinu lží, aby nakonec odhalil děsivou pravdu o Spectre. Tak začíná bondovka roku 2015 a já vás vítám u našeho speciálního songu, který vám za chvilku přednese anglický zpěvák a textař Samuel Frederick Smith, který v roce 2013 pozbíral dokonce dvě ocenění Brit Critics Choice Awards. No a bondologové tvrdí, že se jedná o vůbec nejslabší bondovský song všech dob. Jestli to tak je, zdali se vám líbí, anebo vám vysoké tóny sama Smitha přijdou jako velké umění, to už nechám na vás. Zajímavostí určitě je, že Bond Daniel Craig nosí na ruce i v téhle bondovce značkové švýcarské hodinky a právě slavná švýcarská značka na podzim roku 2015 připravila speciální limitovanou edici hodinek 300 Spectre a bylo jich vyrobeno přesně 7007 kusů.
0: Nejlepší bondovky všech dob, právě teď na Hané.
1: Při natáčení filmu to docela jiskřilo, protože Monica Bellucci, která se v roce 2013 rozvedla s Vincentem Caslem, tak se rozvedla proto, že jí podváděl s francouzskou Leou Sedou. No a všichni tři ve filmu samozřejmě hrají. Volume doprava, bondovka Spectre a Sam Smith, Writings on the Wall.
0: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc se vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá a která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rozžaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Jedete mimo náš signál?
3: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
0: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
3: www.radiohana.cz
0: nebo si stáhněte apku Rádia Haná. Rádio Haná.
4: Olomouc, Šumperk a Zábřeh.
0: Nejlepší hudební výběr.

0: počasí.
1: Počasí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 19 stupňů.

0: Dále sluníčko a jasná obloha.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 5 hodin.

0: hvězd ví.
1: Rádio Hana.
0: Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, uděláte přesně to, co máte. Býci, vyhněte se zbytečnému utrácení. Blíženci, někdo vám kompletně převrátí život. Raci, strachy z minulosti, hoďte za hlavu. Lvi, neodkládejte zásadní rozhovory. Pany, chcete mít poslední slovo. Váhy, nepodléhejte dokonalé virtuální iluzi. Štíři, dneska si zasloužíte sladkou odměnu. Střelci, spoustu situací umíte řešit pod tlakem. Kozorozi, dnešek otestuje vaši trpělivost. Vodnáři, zapomeňte na katastrofické scénáře. A co mi ryby, někdo zajímavý prý čeká na naši reakci.
0: Hvězdy ví.
1: Rádio Hana.
0: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
3: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzovkami, divokou řekou, vlnobytím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
4: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergáma.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu,
2: ne.

téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den. Rádio Haná. Rádio Haná.

0: italské léto, soutěžní megahit Baby K. Někdy dneska ráno se to 100% ozve. Buďte v pozoru, je 5.56.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.
2: Bude 6 hodin.
3: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Slavný úklub v Olomouci se vrátí na kulturní mapu města. Univerzita Palackého připravuje jeho obnovu v areálu vysokoškolských kolejí Envelopa. Nový prostor nabídne zázemí zejména pro studentské kapely a soubory a akce.
5: Nový úklub nebude pouze koncertním sálem, univerzita jej plánuje provozovat ve vlastní režii jako otevřené kulturní a komunitní centrum, které nabídne prostor studentským koncertům, divadelním představením, debatám, workshopům, filmovým projekcím, činnosti studentských spolků i dalším univerzitním akcím. Ambicí je vytvořit místo, jehož program budou významnou měrou spoluutvářet sami studenti.
4: Vysvětluje mluvčí Univerzity Palackého Egon Haverland. Prostory bývalého úklubu aktuálně procházejí rozšíření.

Pracuje se na dalším dálničním propojení Čech a Moravy. Řidiči se mohou těšit na dřívější zprovoznění nového úseku dálnice D35 Ostrov Vysoké Mýto. 7-kilometrová trasa se otevře s několika denním předstihem 21. srpna. Sport. Čeští vodní slalomáři se stali nejlepší výpravou na mistrovství světa ve vodním slalomu v Oklahomě. Na šampionátu získali celkem 7 medailí, včetně 3 titulů mistrů světa. Připomeneme, že o zlaté úspěchy v samostatných kategoriích se postarali kajakáři Jakub Krejčí a Vít Přindiš a odchovankyně olomoucké kanoistiky Tereza Kneblová. Gratulujeme!

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Počasí v našem regionu pro úterek polojasno až jasno. Nejvyšší teploty mezi 25 a 30 stupni Celsia, v 1000 metrech na horách potom okolo 19 stupňů. Ve středu

0: I nadále sluníčko a jasná obloha.
1: Víme, jak se jezdí tady a víme taky, kde si dát pozor na měření rychlosti. Nohu z plynu bychom v Olomouci měli dát v ulicích Jižní, Slavonínská nebo třeba Šternberská. Tachometr si kontrolujeme taky na silnici mezi Lipníkem a Hranicemi. Na úrovni Slavíče tady číhá stacionární radar. V Přerově zpomalíme na ulici U silnice při vjezdu do Lísek. Ve Šternberku si rychlosti pohlídáme v ulicích Olomoucká, u Kauflandu a taky Jívavská. Tak jeďte opatrně a dál s naším rádiem.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: This ain't nothing but a summer jam. Radio Hana.
1: Vaše letní rádio.
0: Léto je tady.
2: A Radio Hana je všude s vámi.
0: Na pláži,
2: na chalupě,
0: v práci
2: i na letní brigádě.
0: Fakt na.

0: mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergáma.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu,
2: nebo

0: Radio Hná Rigesley, 6 hodin, 12 minut. Dobré ráno, možná jdete na ranní procházku se psem, možná se do práce projdete pěšky, anebo auto zaparkujete o dvě ulice dál a zbytek dojdete. To je super, výzkumy ukazují, že už jenom 10 minut a svěžnější chůze nebo lehkého ranního pohybu může zlepšit náladu a to dá nám více energie do nového dne. Takže to je naprostá pecka, nemusíme běžet maraton ani běhat do 7. patra, stačí opravdu jenom pár minut ranní chůze a budeme se spolu cítit skvěle. Dneska úterý 28. červenec a po našem hudebním chodníku už za vámi pochodují další hity, chystáme tedy Hosvěmce nebo Genesis a po čtvrt na 7 oslavíme narozeniny jednoho z aktuálně nejoblíbenějších anglických fotbalistů, který byl i na mistrovství světa. Tipnete si, který to bude. Dobré ráno, je 6 hodin a 13 minut.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Kdekoliv a cokoliv se na naší milované Moravě šustne, vše víte z první ruky díky rádiu Hana. V naší ranní topce každé ráno přinášíme top hity, zprávy, počasí, dopravu. Na co za volantem na letních cestách spousta řidičů zapomíná, odpovíme z naší dopravní centrálou kolem 6:30. Projedou se za námi Jeleni nebo One Republic a teď v 6:19. To nejlepší z kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je úterý 28. července, vše nejlepší a hlavně to zdravíčko. Přesně to dnes poslouchá zpěvák kapely Lunatic David Škach, má kulatou 50. Na rozky má také hudebník a politik Michal Kocáb, anebo anglický fotbalový kanonýr, letošní bronzový medailista z mistrovství světa Harry Kane.
2: Pojde Kane! He's done it!
3: Well, it just had to be, didn't it?
0: Svátek slaví každý Viktor. A dnešek je také den mléčné čokolády.
4: Ta prý nejlépe chutná s malinami, jahodami nebo rybízem. Takže dneska mlsáme bez výčitek.
0: Domluveno? Sladký letní den přeje vaše Moravské rádio i v úterý 28. července.
1: Rádio Hana, kalendárium. Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté. Jedině na rádiu Hana. Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz. Rádio Hana.
5: Jsme online na radiohana.cz.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Kolk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
8: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
9: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
10: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
11: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
12: Proto ne.
11: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
12: Proto taky ne.
11: Tak proč?
12: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
11: Ale koupil.
12: Fakt?
11: Fakt?
12: Oh, ty jsi nejlepší.
11: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie Kabaret nahatý Shakespeare, Králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
13: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
14: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
13: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
15: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
1: 1. srpna vypukne Hanácké Woodstock a Bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
2: Posloucháte Rádio Haná. Hezké ráno.

Tady Johana a nejlepší hudební výběr jsou tady pro vás. Spolu jsme na začátku nového dne, úterý 28. červenec. Prázdniny se pozvolna dostávají do své poloviny. Na dohled první srpnový víkend, abyste nás ptáte, jaký bude ten další prázdninový měsíc. Čekají nás vedra anebo chladno? A čím je to letošní letní počasí výjimečné? Tyto i další otázky spolu už po půl sedmé položíme meteoroložce Dáše Honcové. A teď počasí pro dnešní den. Úterní ranní teploty v Olomouci, Přerově, ve Zlíně, také v Rýmařově se drží mezi 12 a 15 stupni. Ráno jasno anebo polojasno, během dne přechodně oblačno a denní teploty 25 až 29. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, prázdniny znamenají také plné silnice a někdy i dlouhé kolony. A právě v nich někteří řidiči zapomínají na zásadní věc, na záchranářskou uličku. Jakmile kolona začne zpomalovat anebo zastaví, tak prosím vás, tu záchranářskou uličku vytváříme hned. A ne až ve chvíli, kdy za sebou uslyšíme houkat sirénu. Záchranářům to může ušetřit cenné minuty a někomu třeba i zachránit život. Děkujeme za to. Ranní policejní hlídky teď pomáhají a chrání na Přerovsku mezi Prosenicemi a Bukem. Také na D1 mezi Přerovem a Lipníkem u Molky odpočívadlo Osek a nebo ve Zlíně na Vizovické. V úterý ráno před vozem za vozem bezpečně vás provázíme ranním provozem. Rádio Hana.

0: Hudební experti Rádia Hanás vydají ruku pro další hity od Johna Sekády, také od Mirai. Tenhle výběr uslyšíte už za chvilku. My ho vítáme, jsou tady co by dub. Po 6:45 pozdravíme i vás, naše fanoušky na Facebook Rádia Haná, kde dneska hlasujete pro svou oblíbenou zmrzlinu. Zajímá nás, jestli u vás bude spíš kopečková, točená, anebo nanuky, tak dejte vědět. A teď v 6:39 zní otázka. Bude to na zmrzku i v druhé polovině prázdnin? Čekají nás vedra nebo srpnový chládek?
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
0: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
0: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
0: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě rožaven na teploty přes 40 stupňů.
0: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
2: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc se vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
0: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
2: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rožaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
0: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
2: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
3: Každý den to nejlepší

Ráno do světa hudby vám otevírá vaše letní Radio Hana. Spolu se těšíme na skvělý pohodový letní den. Teď máme 6:45. Na obloze dnes většinou jasno, anebo bole jasno, odpoledne jen přechodně oblačno. Teploty do 29 stupňů Celsia. I proto dneska naše rádioví meteorologové předpovídají velkou pravděpodobnost zmrzlinových přeháněk a srážek. Jakou si dneska dáte, co? Kopečkovou, točenou nebo u vás vedou nanuky? Na to se celé ráno ptáme. Na Facebooku Rádia Hana posluchačka Wendy má jasno, miluje točenou, nejlépe míchanou, vanilkovo-pistáciovou. Jirka říká, že smí jakoukoliv zmrzku, ale úplně nejvíc miluje poctivou kopečkovou, citronovou. A Michal, ten to bere ekonomicky, domů prý kupuje velká balení nanuků a kornoutů, protože to prý vyjde levněji. A co vy? Jste tým točená, jste tým kopečková nebo tým nanukáři? Co? Napište nám na Facebook Rádia Hana. Jsme zvědaví, co u vás v tomhle počasí vítězí. Hezké ráno, Vanessa May. Rádio Hana.

Zapomeňte na klasická, normální, nudná, šedá rána. Na rádiu Hana nic takového neplatí. Naše rána mají zvuk, barvu, letní pohodu, energie, úsměv a hlavně mají vás. Ty nejlepší posluchače, pro které hrajeme nejlepší hudební výběr.

0: Dál vyhlížíme dnešní ranní soutěžní hit italského léta a Baby K. 6.54 Tomáš Gottwald a zprávy dřív než ostatní.
1: Bude 7 hodin.

0: Je úterý 28. července. Za dveřmi je 7. ročník festivalu Večerní pohoda u Trojice v Olomouci. Čeká nás 8 volně přístupných koncertů během 4 večerů. První tento pátek zahraje Lukáš Mareček s přáteli a pak uvidíme poctu Elvisovi Preslimu v podání Petra Vondráčka. Podrobnosti k programu najdeme na webu turism.olomouc.eu. Stavba roku města Hranice má letos dva vítěze. Titul získala socha Čáp pro Čápa u křižovatky ulic kapitána Jaroše a třída Československé armády. 17-tunové dílo olomouckého sochaře Jana Dostála slouží jako hnízdiště, které si Čápy hned osvojili. A titul Stavba roku získala v Hranicích také revitalizace nábřeží v Kropáčově ulici. Obnova veřejného prostoru zvýšila jeho funkčnost pro obyvatele, přičemž plně respektuje historický a krajinářský ráz lokality. Informuje o tom web Hranic. Zásah hasičů u výškové budovy v baťovském areálu ve Zlíně skončil. Vyhořelý a zničený objekt, který vzplál 9. července, předali včera hasiči majiteli a ten má stavbu do 15. prosince odstranit. Příčina požáru a také výše škod je dál v šetření. Sport. Domů přiletěl z šampionátu v Hongkongu čerstvý mistr světa v šermu Alexander Šoupenič. 32-letý floretista svůj titul považuje za největší úspěch kariéry. Je prvním českým mistrem světa v šermu.
1: Je to určitě největší úspěch kariéry a zároveň paralelně s tím jsem vyhrál světový pohár jako celkový hodnocení, což jakoby za celý ten rok jsou všechny závody dohromady, takže určitě tyhle dva výsledky jsou nejvíc, co jsem mohl dokázat. Není to, že jsem změnil jednu věc, ale že jsem pracoval a tvrdě jsem pracoval na tom, abych pořád se snažil být lepší a lepší a teď se mi to povedlo v té nejlepší možné verzi.
0: Dodal šermíř Alexandr Šoupenič.
2: Počasí. Po většinu dne nás má provázet sluníčko a pro zajímavost tipnete si, jakou teplotu má jeho povrch? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude dnes ráno jasno anebo polojasno, během dne přechodně oblačno a teploty 25 až 29 stupňů. A teď odpověď na naši ranní otázku. Povrch slunce má přibližně 5500 stupňů, v jeho jádru je ale ještě mnohem větší žár. Teplota tam dosahuje asi 15 milionů stupňů Celsia. Tohle jste věděli?
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava. Víme, jak se jezdí tady, prázdniny znamenají také plné silnice a někdy i dlouhé kolony a právě v nich někteří řidiči zapomínají na zásadní věc, na záchranářskou uličku. Jakmile kolona začne zpomalovat anebo zastaví, tak prosím vás, tu záchranářskou uličku vytváříme hned a ne až ve chvíli, kdy za sebou uslyšíme houkat sirénu. Záchranářům to může ušetřit cenné minuty a někomu třeba i zachránit život. Děkujeme za to. Ranní policejní hlídky teď pomáhají a chrání na Přerovsku mezi Prosenicemi a Bukem. Také na D1 mezi Přerovem a Lipníkem u Molky odpočívadlo Osek anebo ve Zlíně na Vizovické. V úterý ráno před vozem za vozem bezpečně vás provázíme ranním provozem.
4: Rádio Hana.

0: Follow you, jdeme po stopách Imagine Dragons v úterý ráno na vlnách Rádia Hanám 7 hodin 8 minut. Ať už vás dneska čeká běžný pracovní den v kanclu nebo ve skladu na prodejně, nebo odlétáte na dovolenou, případně odjíždíte na kole odpočívat kamkoliv do moravské přírody. Vaše letní Rádio Haná přeje nádherný den. Úterý 28. červenec, svátek slaví Viktorové. Pozveme je na kafe. Další balení pravé italské kávy je tady pro vás všechny v našem italském létě. Se o ní s vámi dělíme každé přední ráno. Stačí si chytnout to soutěžní italský hit, který je každý den jiný, a dovolat se do Rádia Haná, stejně jako třeba Martin z Mostkovic. Hezké ráno, Marťo.
1: Ahoj, tady Martin z Mostkovic. Děkuji moc krát Rádiu Haná za kávu a za krásné ráno, co jste mě dneska připravili.
0: Tak takhle před pár dny děkoval Martin z Mostkovic. Dneska pokračujeme, také vás mimo jiné rádi přibereme do hry o luxusní pobyt v italském Bergamu a ten rozdáme na konci prázdnin. Jaký je dnešní soutěžní mega hit Itálie? Přijeme za ho zpěvačka Baby K. Narodila se v Singapuru, vyrůstala v Londýně, žila v Římě a dodnes miluje Dálný východ a taky proto naspívala tuhle písničku Roma Bangkok. Je to o městech jejího srdce. Takže až se dneska ráno společně vydáme na cestu Roma Bangkok, tedy z Říma do Bangkoku, volejte Studio Rádia Haná, vyhrajte. Baby K se na vás těší se svým největším hitem Roma Bangkok. Jedině v italském letě Rádia Haná.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry, auto.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Dobré ráno, nahané!
2: Povedz mi, prosím,

0: Kvalitní signál a dobrý zvuk vám vaše hanácká rádiová parta přeje také v úterý. Dneska bude zase o něco větší teplo než včera, ale rozhodně to nebude takový pecen, jako nás čeká ve čtvrtek a v pátek. To máme namířit v druhé polovině týdne až tropických 38 stupňů Celsia. Dnešní počasí a také pohyb na moravských cestách spolu 100% pořešíme na vlnách rádia Hana. Ještě před půl osmou a teď v 7.17 patří mikrofon naší horoskopové expertce Martině Kvítko.
1: Hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, uděláte přesně to, co máte. Býci, vyhněte se zbytečnému utrácení. Blíženci, někdo vám kompletně převrátí život. Raci, strachy z minulosti, hoďte za hlavu. Lvi, neodkládejte zásadní rozhovory. Pany, chcete mít poslední slovo. Váhy, nepodléhejte dokonalé virtuální iluzi. Štíři, dneska si zasloužíte sladkou odměnu. Střelci, spoustu situací umíte řešit pod tlakem. Kozorozi, dnešek otestuje vaši trpělivost. Vodnáři, zapomeňte na katastrofické scénáře. A co mi ryby, někdo zajímavý prý čeká na naši reakci.
1: Hvězdy ví.
3: Rádio Hana.
1: Vaše horoskopy každý den v tomto čase.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
6: Každý

0: jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
2: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
2: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Už tam budem? Nech toho! Raději už tam bude.
4: Přestaň! Mě vedro!
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
6: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
7: Luskni.cz.
8: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
7: Luskni.
8: Koloběžku nebo spotřebič?
7: Luskni a máš.
8: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
9: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD

0: V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše

0: úterý 28. července jsou z Bee Gees vaše uši v naprostém hudebním bezpečí Radio Hanáno, ale pozor, nebezpečí hrozí každý den teď o prázdninách našim plavkám. Co dělat, abychom nemuseli neplánovaně chodit na nuda pláž, to poradíme s kolegy v letním servisu Radio Haná po půl osmé. A na koupání v bazénu, v jezeru nebo v rybníku, to bude taky dneska úterní ranní teploty v Olomouci, Prostějově, Moravské Třebové, také ve Valmezu, teď 14 až 17. Má být během dne jasno anebo polojasno, odpoledne místy přechodně oblačno a denní teploty 25 až 29. Dobré ráno, za minutu půl osmé. Doprava. Víme, jak se jezdí tady, super slunečné letní dny na silnicích nepatří jenom autům, autobusům a kamionům, ale také cyklistům, koloběžkářům a motorkářům. Ti také patří do naší rádiové posluchačské party a všichni chceme, aby se v pořádku vrátili domů. Například proto při odbočování, předjíždění anebo při výjíždění z vedlejší silnice raději řidiči mrkněme dvakrát, jestli se k nám neblíží motorka, elektrokoloběžka anebo cyklista. Ano, zabere to vteřinu a může to předejít velkému průšvihu. Na sraženou zvěř na vozovce pozor na 245. kilometru D1 u Kojetína ve směru na Kroměříž. To vzkazují kolegové z naší dopravní centrály. A dobrá zpráva, v Olomouci, v Oničově, v Zábřehu, také v Hulíně teď jezdíme bez vážných nehod. Přejeme, ať takhle to zůstane co nejdéle.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Jsme Rádio Haná.
2: Hezké ráno.

0: Máme klidně na pořád, stejně jako Michal Hruza, za chvíli na rádiu Haná Kamufláž nebo Volk the Moon. Přátelé, je 7.40, 10 minut. Stačí jenom obyčejných ranních 10 minut. Není potřeba víc ani míň. Když budete 10 minut dělat jednu běžnou ranní věc, automaticky se vám zlepší náladou a dokonce k tomu nepotřebujete ani nikoho jiného k té lepší náladě. Více o těch 10 minutách už po 7:45 tady u nás náhne a teď spolu skočíme do vody.
1: Rádio Haná a letní servis.
0: Tak děcka, vykoupali jsme se, sundejte ty mokré plavky, šup s nimi do igeliťáku, tam je necháme a vytáhneme je až za 3 dny. Taky to znáte, tohle je jedna z nejrychlejších cest, jak si plavky zničit. Ve velkém sáčku začnou nepříjemně zapáchat a když v nich zůstane chlor nebo mořská sůl, rychleji se opotřebovávají pružná vlákna. Jak je to tedy správně? Po koupání plavky co nejdříve opláchneme čistou vodou, potom je necháme volně uschnout, ideálně ve stínu. Případně na prudkém slunci je necháváme jenom na chvilku, protože také UV záření zkracuje životnost materiálu plavek. A jestli je přece jenom musíme převážet mokré, tak je dáme do sáčku opravdu jen třeba na cestu domů nebo na hotel a rozhodně je tam nenecháváme celý den. Plavky nám potom vydrží mnohem déle a my tak nebudeme muset jezdit na nuda pláž.
1: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na rádiu Haná.

Naše hudební kamufláž, tohle je pecka Love is a Shield a 80-kový kamufláž ve vysílání Rádia Haná pro vaše ještě krásnější, pestřejší a příjemnější ráno, ať už nás ladíte kdekoliv. 3 minuty po 7:45 aktuální čas, možná právě jdete na ranní procházku se psem, možná se projdete do práce pěšky nebo s dětmi na příměšťák, nebo třeba auto cestou do práce zaparkujete o 2 ulice dál a zbytek dojdete pěšky. A to je super, protože výzkumy ukazují, že už 10 minut svižnější chůze nebo 10 minut jakéhokoliv lehkého ranního pohybu nám zlepší náladu a dodá více energie do nového dne. Prostě jenom 10 minut. Nemusíme běžet maraton ani běhat někam do 7. patra paneláku. Stačí opravdu jenom 10 minut ranního pohybu a budete se s námi cítit ještě lépe. Dneska úterý 28. červenec. Po našem hudebním chodníku už za námi spěchá Dua Lipa. Po ní doufáme, že stihneme také Cranberries před zprávami. No a v redakci se právě ty další zprávy dokončují. V Olomouci se opravuje legendární S-klub a ve včerejší dohrávce prvního kola naší nejvyšší fotbalové ligy padlo hned 6 branek. Taky o tom za chvilku nahané.

0: Tak Guest Cranberries je radiohaná jako váš dobrý soused, když nechcete být sami, zajdeme k vám na návštěvu, pobavíme vás, řekneme novinky, drby, nějaký dobrý vtip, no a kdykoliv chcete, jsme vám na blízku. Takhle to samozřejmě bude také po 8. hodině.
1: Hit za hitem.
2: Hit za hitem.
0: Kasní daně som. Nový den s námi začne kapela opět a Radeče. A ještě stále vyhlížíme dnešní ranní soutěžní hit italského léta Baby K. Teď už na dohled aktuální zprávy s Tomášem Gottwaldem, dřív než ostatní. Je 7.56, děkujeme, že ladíte.
3: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
2: Bude 8 hodin.
1: Hezké ráno.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Právě pro vás právě teď na našich vlnách, pojďte si je poslechnout, je úterý 28. července. Co pak se děje v Olomouci? Rozsáhlou rekonstrukcí prochází legendární olomoucký úklub. Univerzita Palackého vypsala výběrové řízení na zhotovitele obnovy prostor a vybavení místa v areálu vysokoškolských kolejí u Envelopy za 27 milionů korun.
5: Záměr je skutečně vrátit úklub zpět do rukou studentů. Já sám si pamatuju, že to bylo opravdu ikonické místo, kde byly koncerty, kde byly společenské akce, nebo kde jsme se chodili dívat na Simpsony. A takže myslím si, že tohle naši studenti si znovu zaslouží. Oni ti dnešní často už ani nepamatují a nemohou pamatovat, jaké to tady bylo dřív, ale vím, že i v současnosti mají velký zájem o tom, co se tady bude dít, jak se bude dít, a dokonce už někteří jakoby plánují, že si budou zabírat nějaké časy, aby se tady mohli scházet. Ten klub by měl sloužit nejenom jako hudební klub, ale měl by právě být místem různého setkávání.
4: Oznámil rektor Univerzity Palackého Olomouc Michal Kohajda. Úklub přestal fungovat v roce 2018. Nově by se měl otevřít na přelomu února a března 2027. Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Podrobnosti má web prostějov.eu. Výtvarník, hudebník a bývalý ředitel Národní galerie Milan Knížák, který zemřel v neděli ve věku 86 let, bude mít pohřeb se státními poctami. O návrhu rozhodla vláda a rodina s ním vyslovila souhlas. Nyní se jedná o termínu pohřbu.
2: Sport.
4: První kolo nového ročníku fotbalové první ligy je za námi. Ve včerejší dohrávce se střetli nováček nejvyšší soutěže Artis Brno s Mladou Boleslaví. A Artis při své premiéře v první lize padl 2-3.

0: 8 stupňov Celzia. Víme, jak se jezdí tady, super slunečné letní dny na silnicích nepatří jenom autům, autobusům a kamionům, ale také cyklistům, koloběžkářům a motorkářům. Ti také patří do naší rádiové posluchačské party a všichni chceme, aby se v pořádku vrátili domů. Například proto při odbočování, předjíždění anebo při výjíždění z vedlejší silnice raději řidiči mrkněme dvakrát, jestli se k nám neblíží motorka, elektrokoloběžka anebo cyklista. Ano, zabere to vteřinu a může to předejít velkému průšvihu. Na sraženou zvěř na vozovce pozor na 245. kilometru D1 u Kojetína ve směru na Kroměříž. To vzkazují kolegové z naší dopravní centrály. A dobrá zpráva, v Olomouci, v Oničově, v Zábřehu, také v Hulíně. Teď jezdíme bez vážných nehod. Přejeme, ať takhle to zůstane co nejdéle.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

Hudební experti Rádia Hana dneska ráno zvedají ruku pro další hity. Teď Sandra in the Heat of the Night, tak tenhle výběr vítáme, už to pouštíme. No a za chvilku pozdravíme do nějakých 3 minut taky vás, naše panoučky na Facebooku Rádia Hana. Na Facebooku Rádia Hana dneska hlasujete pro svou oblíbenou zmrzlinu. Zajímá nás, jestli u vás vede spíš kopečková, točená, anebo na ruky. Odpověď už za chvilku. Rádio Hana.

0: Ráno do světa hudby vám otevírá Radio Haná. Je 8 hodin 10 minut. Za chvilku se podíváme do dnešního kalendáře, uslyšíte, kdo má narozky, kdo svátek. A hlavně se spolu dneska těšíme na pohodový letní den. Bude teplo, hezky, na obloze většinou jasno anebo polojasno. Odpoledne jen přechodně oblačno, teploty do 29 stupňů Celsia. Také proto dneska naši rádioví meteorologové předpovídají velkou pravděpodobnost zmrzlinových přeháněk. Budeme se předhánět u zmrzlinových stánků. Jakou si dneska dáte, jakou milujete, na jakou máte chuť, jakou preferujete, kopečkovou, točenou, nebo u vás vedou nanuky, na to se celé ráno ptáme na Faceu Radia Haná, dejte vidět taky. Posloukačka Wendy má jasno točená, nejlépe míchaná vanilkovo-pistáciová. Jirka říká, že sní jakoukoliv zmrzku, ale úplně nejvíc miluje poctivou kopečkovou citronovku. A Michal tento prý bere hezky ekonomicky, domů kupuje velká balení nanuků a kornoutů, protože to vyjde levněji. A co vy? Jste tým točená, tým kopečková, nebo jste nanukáři? Napište nám na Face Radia Haná. Jsme zvědaví, co v tomhle počasí vítězí u vás.
1: Někdy

0: Kdekoliv a cokoliv se na naší Moravě šustne, všechno víte z první ruky díky Radiu Hana v naší ranní topce. Každé ráno přinášíme top hity, zprávy, počasí, taky samozřejmě dopravu, na co za volantem na letních cestách spousta řidičů zapomíná. Na to odpovíme z naší dopravní centrálou na vlnách Rádia Hana kolem 8:30. Projedou se za námi Katrina and the Waves, taky Ed Sheeran. A teď po 8:18. To nejlepší z dnešního, tedy z úterního kalendáře.
1: Rádio Hana, kalendárium.
0: Je úterý 28. července. Vše nejlepší a hlavně to zdravíčko. Přesně to dnes poslouchá zpěvák kapely Lunatic David Škach, má kulatou 50. Narozky má také hudebník a politik Michal Kocáb, anebo anglický fotbalový kanonýr, letošní bronzový medailista z mistrovství světa Harry Kane.
2: Hoj Kane! He's done it!
3: Robbie just had to be, didn't it? Harry Kane.
0: Svátek slaví každý Viktor a dnešek je také den mléčné čokolády. Ta prý nejlépe chutná s malinami, jahodami nebo rybízem. Takže dneska mlsáme bez výčitek. Domluveno? Sladký letní den přeje vaše Moravské rádio i v úterý 28. července.
1: Rádio Hana, kalendárium.
4: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
4: Jedině na Rádiu Hana.

0: Radiohana.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Radiohana.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Radiohana.cz.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz. Premiér Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž Premiér Cinemas Šantovka je tady. Kup si v kině menu, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 cen. Třeba o volné vstupenky, popcorn zdarma nebo hlavní cenu zájezd do Harry Potter studií. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival.

0: Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na pohodautrojice.olomouc.eu.
1: Co to je?
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumíme.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
5: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák!

0: 15 hodin na Ondrově stadionu.
1: Litovelské pivobraň. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu, inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
2: Rádio Hana.

Radio Hana a nejlepší hudební výběr jsou tady pro vás taky s Adam Sheeranem, který má doma tři holky, dvě dcery a manželku Sherry. Spolu jsme na začátku nového dne, dneska úterý 28. červenec. Zdravíme Moravu a prázdniny se pozvolna dostávají do své poloviny. No jo, letí to. Na dohled už teď v sobotu a v neděli první srpnový víkend a vy se nás ptáte, jaký bude ten další měsíc. Čekají nás během druhé půlky prázdnin vedra anebo chladno? A je něčím letošní letní počasí skutečně výjimečné? Tyto i další otázky spolu už po půl deváté položíme meteoroložce Dáše Honcové. A teď počasí pro dnešní den. Teploty dnes brzy ráno byly v Olomouci, Přerově, ve Zlíně, také v Rýmařově kolem 12 až 15 stupňů. Teď už měříme logicky více, 17 až 19, má být jasno anebo polojasno. Přes den jen přechodně oblačno a denní teploty 25 až 29. Doprava. Zdravíme za volanty, prázdniny znamenají leckdy plné silnice a někdy i dlouhé kolony. A právě v kolonách někteří řidiči zapomínají na jednu věc, víte na jakou? Na záchranářskou uličku. Jakmile kolona začne zpomalovat anebo zastaví, tak tu uličku uděláme hned a ne až ve chvíli, kdy za sebou slyšíme sirénu a potom zmatkujeme a nevíme kam uhnout. Záchranářům to může ušetřit cenné minuty a někomu třeba i zachránit život. Děkujeme za to. Policie právě teď v Olomouci pomáhá a chrání, kontroluje u kempu na Tomkově. Jsou taky za městem v Samotěžkách na Tovéřské ulici nebo na 264. kilometru D1 u Hulína. A bacha na nehodu v Bruntálu, hlásíte ji tady na ulici Nová, jsou tady v sobě osobák a nákladák. Také v úterý před vozem, za vozem, bezpečně vás provázíme prázdninovým provozem. Radio Hana.

0: možná odletáte konečně na dovolenou, možná odjíždíte s kolem odpočívat kamkoliv do moravské přírody. No, vaše letní rádio Hana přeje samozřejmě nádherný den, úterý 28. července. A svátek slaví Viktorové právě dnes. Pozveme je na kafe.
1: Italské léto na Hané.
0: Další balení pravé italské kávy je tady dneska pro vás všechny. V našem italském létě se o kávu s vámi dělíme každé všední ráno. Stačí si chytnout soutěžní italský megahit, který každý den je jiný. A pak se dovolat do rádia Hana stejně jako před pár dny, třeba Martin z Mostkovic. Dobré ráno, Martin.
2: Ahoj, tady Martin z Mostkovic. Děkuji moc krát rádiu Hana za kávu a za krásné ráno, co jste mě dneska připravili.
0: Martin z Moskovic už vyhrál, a co vy? Ještě ne? Pojďme to napravit. Italské léto pokračuje, no a hlavně vás rádi přibereme do hry o luxusní pobyt v italském Bergamu. A ten pobyt rozdáme na konci prázdnin. Tady je soutěžní italský superhit dnešního rána, který přiváží zpěvačka Baby K. Zajímavostí je, že se narodila v Singapuru, vyrůstala v Londýně, žila v Římě a dodnes miluje Dálný východ. A taky proto naspívala písničku Roma Bangkok. O městech jejího srdce. Takže víte co, pojďme se právě teď spolu vydat na cestu z Říma do Bangkoku. Roma, Bangkok. Baby K pro vás právě teď se svým největším hitem, jedině v italském létě Rádio Hana. A co vy, už voláte, dáte kávu zdarma?
3: Rádio Hana, soutěž! Volejte studio 585 22 55 88.

0: do září vodovod za zhruba 9 milionů korun. Projekt ukončí dosavadní závislost obyvatel na studnách a přinese kvalitní pitnou vodu. V plánu je zásadní změna pro řidiče. Ti si nově budou moci nechat doručit registrační značky vozidel do výdejních boxů či výdejen a ušetřit si cestu na úřad. Počítá s tím do budoucna novela zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kterou schválila vláda a míří ke schvalování do sněmovny. Sport. Hned po úvodním kole se loučí s turnajem v rumunském Tergu Mureš tenistka prostějovského klubu Julie Štruplová. Šampionka uplynulého ITS Cupu v Olomouci vstoupila do antukového podniku WTA střetem s francouzskou Rameovou a prohrála 1-2 na sety.
1: Rádio Hana. S námi máte přehled i v úterý. Počasí.
2: Po většinu dne nás má provázet sluníčko a pro zajímavost tipnete si, jakou teplotu má jeho povrch? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude dnes ráno jasno anebo polojasno, během dne přechodně oblačno a teploty 25 až 29 stupňů. A teď odpověď na naši ranní otázku. Povrch slunce má přibližně 5500 stupňů, v jeho jádru je ale ještě mnohem větší žár. Teplota tam dosahuje asi 15 milionů stupňů Celsia. Tohle jste věděli?
3: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
2: Zdravíme za volant, že prázdniny znamenají leckdy plné silnice a někdy i dlouhé kolony. A právě v kolonách někteří řidiči zapomínají na jednu věc. Víte na jakou? Na záchranářskou uličku. Jakmile kolona začne zpomalovat nebo zastaví, tak tu uličku uděláme hned a ne až ve chvíli, kdy za sebou slyšíme sirénu a potom zmatkujeme a nevíme, kam uhnout. Záchranářům to může ušetřit celé minuty a někomu

0: Verona a Lásko Prout, 7 minut po 9. Na Hané.
1: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
0: Songy, co vás naladí na dovolenou anebo zpříjemní další letní den v práci či na brigádě. Přesně ty hity má pro vás Rádio Hana. V této hodině se zaposloucháme mezi 9. a 10. do vzpomínkové show. A ta se jmenuje Procházka paměti. Najdeme spolu Ledové království. A dáme si i perfektní duet s Ryanem Tedrem a One Republic. Taky stejně jako my tady ve studiu milujete jejich Love Runs Out. Jdeme na to.
2: Rádio Hana, Procházka paměti.
1: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Inu, jestli tak své rádio Haná posloucháte s dětmi, tak nejspíš nespíváte Let It Go, ale zpíváte Najednou. Taková je česká verze téhle pohádkové písničky z Ledového království. My si hrajeme originál od Demi Lovato a proč to zpívá právě ona? Když Disney připravovali animák Ledové království, tak chtěli, aby tu hlavní písničku Let It Go, tu průvodní melodii, hrála rádia po celém světě a s nimi taky rádio Haná. A protože tehdy byla v tom roce velmi populární mladá zpěvačka Demi Lovato, tak dostala důvěru právě ona. A v jednom rozhovoru potom Demi Lovato na Ferovku přiznala, že s textem Let It Go se ztotožňuje, našla se v tom textu. Co přesně se tam zpívá, to prověříme už po půl desáté. No a co vy? Taky se doma s dětmi rádi díváte, celá rodina, na Ledové království?
1: Ahoj, Vespolek, já jsem Olaf, mám rád vřelá obětí. A ty jsi?
2: Já jsem Anna. Olafe, tebe postavila Elza?
1: Jo, proč?
2: A víš, kde je?
1: Jo, proč?
2: A mohl bys nás k ní zavést?
1: Jo, proč?
3: Jak to asi funguje?
1: Au, přestaň, Svene, snažíme se soustředit. Jo, proč?
3: Řeknu ti proč. Aby přivolala zpátky léto.
0: Víte, že v původní verzi princezny Anna a Elza neměly být sestry? No ano, i to si potvrdíme už za chvilku. A ten původní scénář vás hodně překvapí. Stejně jako ledově vychlazené hity z jednoho roku na obzoru Capital Cities, Christina Aguilera, Tom Odell nebo Armin van Buuren, vaším dopoledním parťákem je rádio Haná Procházka pamětí. Zajímá nás, do kterého roku se dneska vracíme s Anou a také s Elzou. Kdy je poprvé vidíme v kinech? Co myslíte, Anu a Elzu?
4: Rádio Haná a Procházka pamětí.
5: Vrací.

0: italiana.
1: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
1: Rádio Hana. Procházka pamětí.
5: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Procházce pamětí Rádia Haná každé přední dopoledne mezi 9 a 10 hodinou. Není čas na kompromisy, náš prázdninový playlist nekompromisně plníme mega hity z jednoho roku. Dneska je to ten rok, kdy poprvé slyšíme This is what it feels like od Armina van Burena a taky pohádkové Let it go. Od Demi Lovato, tohle už dneska hrálo v Procházce pamětí. Je to velmi zásadní indicie v našem typování. Vracíme se do roku, kdy jdeme do kina na animák Ledové království. Poznáváme Anu, Elzu a taky Sněhuláka Olafa.
1: Měl jsi pravdu, jako do peřin. Olafe!
2: Necítím nohy, já necítím nohy!
3: To jsou moje nohy.
2: Buď tak hodný, podej mi zadek.
0: Teď jsou tady top 3 zajímavosti, o kterých možná ani nevíte. V souvislosti s Ledovým královstvím Walt Disney chtěl Ledové království natočit už ve 30. letech minulého století, ale dostali se k tomu až mnohem, mnohem později. Anna a Elza původně neměly být ségry. V původní verzi měla být Elza zlá královna s modrou kůží a černými vlasy. A Anna měla být obyčejná venkovská dívka. No a hlavně... Titulní píseň Let it go do rádií naspívala Demi Lovato, protože i její osobní život se podobá Elze, protože taky Demi Lovato prožila to, o čem se zpívá v této skladbě. Prožila svou životní cestu od strachu k sebevědomí. No, tohle jste možná ani nevěděli. Tohle jsou top 3 zajímavosti, které 100% musíte vyřídit svým dětem o Ledovém království. Ledově vychlazené budou i další prázdninové hity z jednoho roku v Procházce pamětí, za chvilku Kesha, Pitbull, Škvoři, anebo taky Naughty Boy. S vámi Hana a Procházka pamětí. Tipnete si, do kterého roku se spolu celou hodinu díváme dneska.
4: Rádio Hana a Procházka pamětí. Prací.

0: bývá. No tady vidím nějaký Imagine Dragons. Jo, tak ty neznám. Ale ten song, ten se povedl. Vracíme se do roku, kdy si tohle říkáme ve studiu Rádia Hana. Imagine Dragons, tehdy z Las Vegas, teprve pomaličku dostávají krok za krokem do našeho éteru. A tím prvním světovým hitem je od Draku tenhle. Radioactive. Říkáte si, že by to něco mělo společného s radioaktivitou? O čem to je? Co myslíte? Odpověď už za chvilku. A teď zjistíme, jestli jste v této hodině v procházce paměti Rádia Hana správně typovali rok, do kterého se vracíme. Radioactive.
1: Rádio Hana a procházka paměti. Dnes je to rok 2013.

0: Tohle jsou další hudební esa v procházce paměti Rádia Hana. Jeden z prvních hitů, který celosvětově proslavil tuhle kapelu. Imagine Dragons. No a zatímco tohle hrálo, tak do studia už přišla Magda Trajanová, která s vámi bude během celého dnešního dopoledne. Ahoj.
1: Ahoj, ahoj.
0: O čem je Radioactive podle tebe, tahle písnička?
1: Hele, pokaždé, když mi předáváš vysílání, tak mi pouštíš něco o vztazích, o lásce, já bych řekla, že to bude ten samý případ.
0: No ne, tak v tomto případě tě vyvedu z omylu, není to o lásce. Není to o vztazích mezi dvěma lidmi, dokonce to není ani reklama na nějakou jadernou elektrárnu Radioactive. Ale zpěvák Dan Reynolds vysvětlil, že tohle je písnička o tom, co lidi prostě potřebujeme, o osobní proměně. On tohle napsal, když bojoval s depkami a když hledal nový směr a snažil se začít ten život nějak znovu, snažil se to nějak restartovat, člověče.
1: Ty brďo, vidíš, tak to by mě vůbec nenapadlo.
0: Motivace level 1000 úplně. Tohle Imagine Dragons otevřelo dveře do celého světa. No a typneš si rok, teda mimochodem dneska v procházce paměti, jak už je tohle, já nechci říkat staré, to není staré, ale z jakého je to roku, podle tebe?
1: 2012.
0: Dobrý, člověče, 2013, dobrý. Hit za hitem. Magda umí. A těším se na vás dalšími dopoledními hity ve vysílání Rádia Hana. Nová Kristýna, Ale Farben. V prázdninovém italském létě Rádia Hana budeme vyhlížet Paula Conteho. A teď nové zprávy, 9.56.
2: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla Čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo Čertovina.cz.
3: Bude 10 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Připravili jsme si pro vás další zprávy. V olomoucké městské hromadné dopravě budeme mít nové autobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup 10 nízkopodlažních vozů za 67 milionů korun. Tyto 12-metrové autobusy nahradí starší modely a dorazí zhruba do 3/4 roku.
6: Většinu vozového parku dopravního podniku mají v následujících letech tvořit elektrobusy. DPMO ale plánuje i do budoucna zachovat část dieselových autobusů. Nové vozy budou tvořit provozní zálohu při dalších výpadcích elektrické energie, rozsáhlejších mimořádných událostech nebo při zajišťování náhradní autobusové dopravy.
5: Říká mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
3: Místní rádio, místní zprávy.
5: Jižní prstenec buduje Prostějov. Rada města rozhodla o veřejné zakázce na další etapu projektu přírodního pásu, který posiluje ekologickou stabilitu města. V jižní části Prostějova bude nová cesta, relaxační zóna a zeleň. Obyvatelům to přinese kvalitní zázemí pro volný čas a zároveň prvky přispějí ke zlepšení životního prostředí. Práce na nové etapě má začít do měsíce od podpisu smlouvy a potrvá maximálně 250 dnů. Podrobnosti má prostějov.eu. Lidem v Česku se stále více líbí auta z Číny. Prodej nových osobních aut z Číny tu v prvním pololetí vzrostl meziročně skoro dvojnásobně na více než 7,5 tisíce vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř 6% z loňských 4.
3: Sport.
5: Fotbalistky olomoucké Sigmy odehrály první ze série přípravných zápasů na nadcházející ročník ligy. Porazili Jihlavu 5-2, teď Hanačky čeká soustředění ve Vrchlabí a další přáteláky. V sobotu se střetnou s Pardubicemi a Libercem.

0: těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Je před námi letní teplý den a víte, kolik tekutin bychom měli vypít? Odpověď po předpovědi počasí. Víme, jak bude, dnes 25 až 29 stupňů, většinou jasno anebo polojasno, během dne přechodně více oblačnosti. A teď odpověď na naši picí letní prázdninovou otázku. Většině dospělých stačí vypít kolem 2 až 3 litrů tekutin denně. Při sportu anebo při vedrech je samozřejmě potřeba i více. A právě vedra vyhlížíme v druhé polovině tohoto týdne. Ve čtvrtek a v pátek máme naměřit 34 až 38 stupňů Celsia. Je tu pro vás další dopravní echo z Olomouce, také z Vyškovska, z Blanska nebo z okolí Moravské Třebové a Bruntálu. Víme, jak se jezdí tady v úterý dopoledne. Policejní dohled v Olomouci, Hejčíně mezi Kempem a Černovírským mostem. Další policejní hlídka na druhém kilometru dálnice u Vyškova ve směru na Olomouc. A policejní stopka nás může zpomalit i na výjezdu z Blanska na Olomoučany. Na dopolední bourák pozor na výjezdu z Moravské Třebové na Mohelnici na úrovni Linhartic a uklidit se musí i následky další nehody na výjezdu z Bruntálu na Horní Benešov. Jeďte opatrně.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nadšená, jsem ve hře a díky za balík kávy Radia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Radio Hana. Radio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: ještě teplejší. Ať sedíme v kanclu, autě nebo třeba doma, všichni dnes děláme totéž klik a pouštíme klimatizaci. Věděli jste ale, že tenhle vynález slaví právě teď, v červenci, narozeniny. S prvním chladícím přístrojem přišel Američan Willis Carrier v červenci 1902. A příběh je to docela vtipný. V jedné brooklynské tiskárně se totiž vedrem muchlal papír a rozpíjeli barvy, že si u něj objednali chlazení. Geniální nápad, jak na to ho pak trknul na nádraží v mlhavé noci při čekání na vlak. Původně zachránil noviny, ale nakonec stvořil věc, bez které bychom si mnozí léto neuměli dnes ani představit. Pěkné letní dopoledne vám přejeme z vln Rádia Hané. Už za 20 minut se spolu mrkneme na to, kam vyrazit na Hané.
1: Rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
2: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hané.
1: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
2: Přes 3,5 hodiny denně.
1: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
2: A je to neskutečná jízda.
1: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
2: Děkujeme.
3: Ahoj, tady Cenf.

0: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
1: Co třeba na delfíny?
0: Do zoo?
1: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
0: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
2: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
3: Litovelské pivobraní. 4 hanácké koláče pro 4 litovelská piva. Úrodná desítka se sladem a jarní cibulí. Bohatá dvanáctka se sýrem Grand Moravia z Litovle. Objevte nové párování piva a tradiční chuti 8. srpna v pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam budem.
6: Přestaň, je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
9: Toto je.
10: Dobravárt, vezeme vám pračku.
9: A co teď?
10: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
9: No tak to si rozumíme.
11: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
13: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
12: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
14: Rádio Hana.

0: nocí.
1: Naším dnešním hostem je zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, váš koncert věnovaným písním Karla Gotta je téměř vyprodaný. Co byste vzkázal posluchačům, kteří zatím váhají, jestli na koncert dorazit?
2: Je pravda, že zbývá posledních pár vstupenek a koncert v Olomouci v pátek 31. července bude naším největším koncertem pod širým nebem. My jsme pro diváky namíchali koktejl největších hitů Karla Gotta, připravili několik novinek, můžou se těšit nejenom na náš 13členný živý orchestr, ale taky naše skvělé hosty a spoustu překvapení, která jsme si doposud nemohli na těch vnitřních koncertech tak úplně dovolit. My se těšíme na tu atmosféru pod širým nebem v Letňáku v Olomouci. Má být krásné počasí a troufnu si říct, že to bude rozhodně výjimečný večer.
1: Říká zpěvák Kristián Šebek. Jeho koncert s písněmi Karla Gotta už 31. července v Olomouci.
3: Rádio Haná. Kam vyrazit?
4: Na Rádiu Haná si nenecháme ujít žádnou skvělou akci. Pojďme se mrknout, co se u nás děje. V Olomouci na Letňáku budou ve čtvrtek Jet Rotal. Žádný revival, žádný tribute, bude to originál. Ian Anderson a Jet Rotal

0: ve čtvrtek od 20 hodin. Los Anifes nabídnou brilantní situační komedii Benátky pod sněhem dnes na nádvoří zámku Velké Losiny. Začínáme v 8:30 večer. Blíží se nám taky nezapomenutelný den na vodě. Hanácká, Neckyáda, už tuto sobotu. Čekají nás pohádkové plavby, závody netradičních plavidel, prostě zábava od 10 dopoledne do 10 večer. I s naším rádiem a Martinou Kvítko. Budeme se na vás těšit.
1: S námi máte každý den nejlepší přehled o akcích v našem okolí.
2: Rádio Haná.
1: Jsme partneři nejlepších akcí v regionu. akce@radiohana.cz.
3: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rimazov.cz.
4: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
5: Proto ne.
4: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
5: Proto taky ne.
4: Tak proč?
5: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
4: Ale koupil.
5: Fakt?
4: Fakt?
5: Oh, ty jsi nejlepší.
3: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
1: Luskni.cz.
6: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
1: Luskni.
6: Koloběžku nebo spotřebič?
1: Luskni a máš.
6: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock 1. srpna ve Velké Bystřici.
11: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
2: Rádio Haná.
1: Nejlepší hudební výběr.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Na rádiu Haná nám dospíval Macklemore song 1984, který by měl sloužit jako taková podsta taneční kultuře a hudební scéně 80. let. Sám Macklemore totiž přiznává v rozhovorech, že ho tehdejší taneční scéna v New Yorku nebo třeba v Londýně opravdu fascinuje. I tato pecka patří do našeho nejlepšího hudebního výběru. Další hit za hitem jsou připravený i po 11. hodině.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Půlnoční hřích tady u nás má Krištof. Trochu melancholie si dáme se Sombrem. Možná přijde i italské léto na Hané. K soutěži nám tentokrát zaspívá Paolo Conte. Teď už zprávy, je 10 hodin a 56 minut.
2: Bude 11 hodin.
1: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
3: Vítejte u zpráv. Olomoucké arcibiskupství oslaví 250 let od svého povýšení. Připravuje koncerty, poutě, setkání ministrantů i výsadbu stromů. Oslavy významného výročí se budou konat v příštím roce. Začnou 5. ledna a vyvrcholí 5. prosince. V den výročí vydání papežské buly z roku 1777. Součástí programu bude i velká pouť vděčnosti na svatém Antonínku nebo setkání věřících u svatého Jana Sarkandra. Šumperk čelí kyberútoku. Od včerejška městský úřad dočasně omezil provoz, radnice však ujistila, že o žádná důležitá data nepřišla. Na odstranění celého problému intenzivně pracují IT odborníci. Útok vyřadil z provozu některé systémy, e-maily či pokladnu. Občané si však mohou část náležitostí na úřadě dál vyřizovat. Bez problémů funguje například agenda občanských průkazů nebo pasů. Město Šumperk to oznámilo na sociálních sítích. Žně jsou v Olomouckém kraji velmi rychlé. Zemědělci tu sklidili obilí už ze 2/3 polí. Průměrný výnos z hektaru je nižší než loni. Letos je 6¾ tuny, loni byl přes 7 tun. Ale sklizeň je díky slunečnému počasí oproti loňsku rychlejší.
2: Sport.
3: Jiří Lehečka ladí formu na US Open. Přípravu zahajuje ESO prostějovského tenisového klubu na turnaji v Los Cabos. 12. hráč světa plní v Mexiku roli nejvýše nasazeného a poprvé se představí pod vedením nového francouzského trenéra Fontana. Jiří Lehečka měl v prvním kole v Los Cabos volný los. Do mexického turnaje vstoupí středečním zápasem 2. kola, a to proti Colmanu Wongovi z Hongkongu.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Čekáme převážně polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty se nám pohybují mezi 22 až 26 stupni. Na horách naměříme maximálně 20 stupňů. I zítřek slibuje jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru nám nejvýše vyšplhá k 27 až 31 stupňům. Zatímco dnes máme na většině Hané biozátěž na 2. stupni, zítra už se nám zhorší na 3., tedy ten nejhorší. Citlivým jedincům se může venku hůře dýchat.
4: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
2: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady. Opatrně teď jezdíme na D35 na trase Olomouc-Lipník za exitem Přáslavice. Probíhá tady čištění silnice, tak ať to včas objedeme. Havárii nákladňáků máme na výjezdu z Valašského Mezříčí ve směru na Hodslavice. Na silnici je překážka, projet je ale možné. Bouračka nám komplikuje dopravu taky v Otrokovicích na třídě Osvobození. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Číhají na D46 na exitu Vyškov, na D1 na exitu Bělotí a taky v Protivanově v ulici Boskovická. To bylo naše dopravní info, další nejpozději za hodinku.
2: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Tady je Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krejčo z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.

0: a den prostě neběží podle představ. Žádný strach, stává se to i těm nejlepším. A víte, co zaručeně funguje na spravení nálady? Kousek poctivé hořké čokolády nám okamžitě přihraje dávku hormonů štěstí. Hrst ořechů zase dodá energii unavené hlavě a ledová voda s citronem a mátou nás spolehlivě nabudí. Dopřijte si malou pauzu třeba s naším rádiem Haná. My vám k tomu pro lepší den zahrajeme třeba Belindu Carlisle už za chvilku.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na rádiu Haná.
2: Ruky expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz.

0: italiana.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
5: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
6: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
5: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
6: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
5: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
7: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém Horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
8: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak

0: vámi je Rádio Hana i v úterý od dopoledne. Možná nás právě teď posloucháte někde od vody nebo bazénu. Věděli jste ale, že bikiny, které máte pravděpodobně teď na sobě, pocházejí z roku 1946. A protože 4 dny předtím, než byly představeny, proběhl na tichomořském atolu bikiny jaderný pokus, pojmenoval je pařížský návrhář právě po něm. Byla to totiž ve světě módy stejná výbušná bomba. A jak zařídit, aby vám vaše oblíbené plavky vydržely zářit celou sezónu a nepřišly o barvu ani tvar? Na to se teď podíváme v našem letním servisu.
1: Rádio Hana. Baví nás bavit vás. I v úterý.
2: Rádio Hana a letní servis.
3: Tak děcka, vykoupali jsme se, sundejte ty mokré plavky, šup s nimi do igeliťáku, tam je necháme a vytáhneme je až za 3 dny. Taky to znáte, tohle je jedna z nejrychlejších cest, jak si plavky zničit. Ve vlhkém sáčku začnou nepříjemně zapáchat a když v nich zůstane chlor nebo mořská sůl, rychleji se opotřebovávají pružná vlákna. Jak je to tedy správně? Po koupání plavky co nejdříve opláchneme čistou vodou, potom je necháme volně uschnout, ideálně ve stínu. Případně na prudkém slunci je necháváme jenom na chvilku, protože také UV záření zkracuje životnost materiálu plavek. A jestli je přece jenom musíme převážet mokré, tak je dáme do sáčku opravdu jen třeba na cestu domů nebo na hotel a rozhodně je tam nenecháváme celý den. Plavky nám potom vydrží mnohem déle a my tak nebudeme muset jezdit na nudapláž.
2: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Hana.
1: Tohle je Rádio Hana.

0: Erin, která nás vzala na vycházku do 80. se svým songem Flashdance What a Feeling z roku 1983. My už teď ale zase spěcháme do současnosti. Před námi jsou totiž aktuální zprávy. Podíváme se na olomouckou tržnici i dopravní situaci v Boskovicích. Potom už opět hit za hitem.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Bude třeba Marek ztracený, léto

0: odstartujeme italské léto na Hané a soutěž o těstoviny. Čekáme na tuhle melodii. Chips, chips. Teď už slibované zprávy, s námi je totiž máte dříve než ostatní. Je 11 hodin a 55 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Petice proti proměně olomoucké tržnice. Pod peticí za zachování podoby olomouckých trhů se sešlo přes 2000 podpisů. Podepsaným vadí plán proměny plochy, který počítá s přesunem prodejních stolů ke třídě Svobody. Nová podoba tržnice dle vedení města ovšem umožní různé způsoby uspořádání, včetně zachování současného stavu, píše deník. Změna má pomoci k využití prostoru i mimo trhové dny. Uvidíme, jak petice do plánu zasáhne.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na netradiční procházku můžeme vyrazit v Přerově, a to korytem řeky Bečvy. To je teď kvůli pravidelné údržbě vypuštěné. Nabízí se příležitost prozkoumat mosty ze spoda nebo si vzít ze dna kamínek na památku. Řidiči i cestující v Boskovicích se musí obrnit trpělivostí. Dopravu tu komplikuje uzavřený železniční přejezd v ulici Otakara Kubína. Do soboty ho opravuje Správa železnic. Místo vlaků je tu náhradní autobusová doprava a motoristé tu mají značenou objížďku. Pozor na podvodné SMSky, které po vás chtějí zaplatit údajně dlužné parkovné. Zprávy se tváří, že je posílá společnost Easy Park. Samotná firma však upozorňuje, že jde o trik podvodníků. SMSky radši smažte.
1: Sport.
0: Čest pro Olomouc. Studentka místního církevního gymnázia Emílie Jarošová vybojovala titul juniorské mistryně Evropy v dráhové cyklistice. Na šampionátu v Německu získala titul v kategorii do 23 let, když ovládla finále dráhového sprintu. Gratulujeme.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Houbaři, tak jsme se dočkali. Podle odborníků je právě pravděpodobnost růstu hub střední, na severu Olomouckého kraje dokonce vysoká. Zítřejší ráno by mohlo být pro houbaře parádní. V 7 hodin čekáme kolem 15 stupňů, v 8 už 19, v 9 očekáváme 21. Zima by nám tedy být nemusela. Navíc by nám k tomu plnění košíku mohlo svítit sluníčko. Středa totiž slibuje celý den jasno až polojasno, nejvyšší teploty během dne dosáhnou až k 31 stupňům. Víme, jak se jezdí tady. Pozor na překážku na silnici si dáme na Olomoucku na trase mezi Velkým Týncem a Grigovem u solární elektrárny. Nohu z plynu dáme taky na D55 na trase Přerov-Olomouc za exitem Majetín. Stojí tady na krajnici odstavené auto. Hlásíte nám, kde policejní hlídky pomáhají a chrání. Tachometr si hlídáme na D46 na exitu Vyškov. Jsou taky na D1 na exitu Lipník-Trnávka a taky v Lipníku na cyklostezce Bečva. Přejeme vám bezpečnou cestu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio.

amerického léta na Hané. Pravidla jsou naprosto jednoduchá, za malou chvíli ve vysílání začne zpívat Paolo Conte svou italskou pecku a kdo jako první vytočí naše studiové číslo 585-22-5588 hned po prvních tónech, vyhrává balíček těstovin. Všichni naši výherci navíc mohou hrát o prodloužený víkend v italském Bergamu, stačí kliknout na odkaz na našem webu radiohana.cz a zaregistrovat se. Kdo z vás to dneska stihne nejrychleji? Uvidíme, tak nám volejte.

Pozor, i když teď vyhráváte těstoviny, jste ve hře o třídenní zájezd do Bergama. Stačí se zaregistrovat na e-shopu ravazio.cz, vyzvednout kód a jste v závěrečném osudí.

0: Na rádiu Hana dohrála píseň Via con me, kterou zaspíval Paolo Conte. My soutěžíme s italským Létem na Hané a už víme, kdo si od nás dnes odnese těstoviny a taky se zařadí do slosování o prodloužený víkend v italském Bergamu. Dobrý den, kdo pak se nám dovolal?
1: Ahoj všichni posluchači rádia Hana a ahoj rádio Hana. U telefonu je Milan, právě jsem vyhrál těstoviny ve vaší soutěži a o to víc mě to těší, protože jsem se včera vrátil z Itálie.
0: To mám velkou radost, to nám teda parádně vyšlo. Co jste si v té Itálii dával za dobrá jídla?
1: No tak samozřejmě především pizzu a zmrzlinu, což je myslím nejlepší v Itálii. A protože umím italsky, takže tam jezdím každoročně a dokonce z Bergama a do Bergama jsem letěl, takže Bergamo je hrozně krásné město, kousíček od Milána. Prostě Itálii vřele doporučuju a vřele doporučuju všem soutěžit s rádiem Hana.
0: No vidíte, tak to je parádní náhoda. Já se vás teda zeptám, uměl byste, když tedy umíte italsky, říct třeba právě jsem vyhrál těstoviny?
1: Můžeme. Můžu teda?
0: No určitě, pojďte.
1: Zkusíme. Jo, sono, privato, teďka si nespomenu možná na výhru, per pasta la italiana.
0: No vy do té Itálie prostě patříte. Já vám moc gratuluju, těstoviny jsou vaše. Pokud byste se chtěl podívat znovu do Bergama, zařadit se o slosování, o pobyt v Bergamu, nezapomeňte se do hry registrovat, odkaz najdete na webu radiohana.cz. Vy ostatní nesmutněte, už odpoledne budeme soutěžit znovu, tentokrát to bude o sýry. Mějte se krásně.
1: Děkuju všem a všichni poslouchejte Radio Hana a Radio Hana je perfektní. Ciao, ciao, bello italiano.
0: Naschranou.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané. Muzika italiana. Poledním pásmu jedeme pravou Itálii z Hané. Hrajeme o balíčky těstovin Adriana z Litovle, které perfektně nasáknou omáčku. Jukněte na adriana.cz a volejte studio. A skvělá zpráva, každý, kdo dnes vyhraje, hraje i o velký zájezd do Itálie. Podmínkou je jen registrace na kávovém e-shopu ravasiocafe.cz.
3: Premiér Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premiér Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Toto je.
5: Dopravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Litovelské pivobraní. Nový cirkus Loser Cirque Company není jen show, je to umění v pohybu. Akrobacie nad vašimi hlavami, která bere dech. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel a nechte se vytrhnout z běžných dnů. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
10: Rádio Hana.
11: Vaše letní rádio.

0: Rádio Hana. Možná nás právě posloucháte k obědu, možná si ho právě vaříte, možná jsme vás zastihli už pěkně po obídku s odpolední kávičkou. V jakémkoliv případě věřím, že by se vám hodil nějaký ten zákusek a dneska by to podle mého měla být mléčná čokoláda. Proč? To už si prozradíme v našem kalendáriu.
1: Rádio Hana, kalendárium.
2: Je úterý 28. července. Vše nejlepší a hlavně to zdravíčko. Přesně to dnes poslouchá zpěvák kapely Lunatic David Škach, má kulatou 50. Na rozky má také hudebník a politik Michal Kocáb, anebo anglický fotbalový kanonýr, letošní bronzový medailista z mistrovství světa Harry Kane. Harry Kane. Svátek slaví každý Viktor a dnešek je také den mléčné čokolády. Ta prý nejlépe chutná s malinami, jahodami nebo rybízem. Takže dneska mlsáme bez výčitek. Domluveno? Sladký letní den přeje vaše Moravské rádio i v úterý 28. července.
1: Rádio Hana, kalendárium.
3: Rádio Hana.

Společně si tady užíváme úterní poledne s Rádiem Haná. Zadarmo vám hrajeme hudební pecky od pondělí do neděle. V úterý to s vámi proto rozjíždíme taky. Pojďme se mrknout, co pro vás chystáme dál.

0: Posloucháte zprávy. Řidiči Olomouc zavádí v několika svých částech nové jednosměrky a upravuje parkování. Ke zřizování jednosměrek dochází kvůli zahájení příprav nové parkovací politiky Olomouce. Téma více rozebírá nový článek na webu report.cz. Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Podrobnosti má www.prostějov.eu. Připravme se na pořádné vedro, varují předtím meteorologové. Vlna horka má přijít do Česka zítra, a to i do našeho regionu. Meteorologové v této situaci radí dodržovat pitný režim a vyhýbat se delšímu pobytu na slunci.
1: Očekáváme silnou zátěž teplem ve středních a severozápadních Čechách a na střední a jižní Moravě. Na jižní Moravě mohou teploty nad 32 stupňů Celsia ovlivňovat hospodářství a infrastrukturu. Ve čtvrtek 30. a v pátek 30. 1. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Český hydrometeorologický ústav, Marie Odstrčilová.
0: Sport. Francouzská fotbalová reprezentace má nového trenéra. Nyní třetí nejlepší tým v žebříčku reprezentací FIFA povede legenda a držitel zlatého míče 1998 Zinedine Zidane. 54-letý rodák z Marseille má francouzské fotbalisty vést minimálně do dalšího mistrovství světa v roce 2030.
2: Počasí. Víme, jak bude. Dnešní odpoledne slibuje polojasno, přechodně oblačno, na noc by se nám ale mělo vyjasnit. Nejvyšší teploty se dnes pohybují mezi 23 až

0: dohlednost. Z kopce můžeme vidět až 29 kilometrů daleko. Jen nezatměte, slunce nám dnes zapadá ve 20 hodin a 38 minut.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.

0: vozidla. Překážka je v pravém jízdním pruhu. Hlásíte nám i policejní hlídky, stojí ve Zlíně na třídě Tomáše Bati, na D46 na exitu Vyškov, v Olomouci v ulici Brněnská, jsou taky ve Valmezu v ulici Rožnovská. To byla naše doprava, teď už další hudební pecka.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Jsme Rádio Hana.

Ladíte Rádio Hana. Letošní léto nám pořádně topí pod kotlem a přináší i pořádná vedra, ale v Japonsku už vymysleli řešení. Firma tam představila takový osobní chladící box pro jednoho, no vypadá to jako lednice. Jednoduše do téhle kabinky vlezete, ona vás schladí na příjemných 5 stupňů a po 20 minutách vás zase vypustí ven. Navíc má kolečka, takže si tenhle pojízdný mrazák můžeme vzít víceméně kamkoliv. Má to jen malou vodu na kráse, stojí kolem 194 tisíc korun. No, my vás můžeme zadarmo osvěžit našimi hity. Za 20 minut si taky pozveme dnešního hosta. Za chvíli už třeba Eva Farná.

futuro come un piccolo mondo. Tempo slavný Andrea Bocelli. Buďte ve střehu, protože tito pánové vám ráno přihrají skvělé.

0: italiana.
1: Slyšíte? To je dokonalost. Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
2: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
1: Každý

0: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
1: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Luskni.cz.
5: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
4: Luskni.
5: Koloběžku nebo spotřebič?
4: Luskni a máš.
5: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD.

0: Nová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's. Rádio Hana. Vaše letní rádio.
1: Mám prostě

0: Posloucháte Rádio Haná. Prázdniny se nám pomalu blíží do své poloviny, pořád před sebou, ale máme ještě celý srpen. No a jak to bude vypadat s počasím? Zaprší nám nebo bude horko? Jaký tedy bude ten srpen? To si povíme s naším dnešním hostem, kterým není nikdo jiný než Dagmar Honcová.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
2: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
3: Krásný den.
2: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
3: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
2: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
3: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů.

0: pretože na severu Európy zostávajú teploty stále hodne podzimní, zatímco ich Európie je rozžaven na teploty pre 40 stupňov.
1: Byla letos meteosituácia, kdy ste si sama řekla, tohle sme od počasí vážne nečekali?
0: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry, a teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapeklitá situace, kde to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
0: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rozžaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může za to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
0: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.

0: Rádia Hana. Společně spoluplujeme na vlně nejlepšího hudebního výběru a to budeme i po 14. hodině. Máme pro vás malou ochutnávku toho, na co se spolu můžeme těšit.
1: Hit

0: 5 minut.
1: Mami, tati, pojďme na čertí show do pekla čertovina. A přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. V olomoucké městské hromadné dopravě budeme mít nové autobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup 10 nízkopodlažních vozů za 67 milionů korun. Tyto 12-metrové autobusy nahradí starší modely a dorazí zhruba do 3/4 roku.
1: Většinu vozového parku dopravního podniku mají v následujících letech tvořit elektrobusy. DPMO ale plánuje i do budoucna zachovat část dieselových autobusů. Dieselové vozy budou tvořit provozní zálohu při dalších výpadcích elektrické energie, rozsáhlejších mimořádných událostech nebo při zajišťování náhradní autobusové dopravy.
0: Říká mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
2: Místní rádio, místní zprávy.
0: Jižní prstenec buduje Prostějov. Rada města rozhodla o veřejné zakázce na další etapu projektu přírodního pásu, který posiluje ekologickou stabilitu města. V jižní části Prostějova bude nová cesta, relaxační zóna a zeleň. Obyvatelům to přinese kvalitní zázemí pro volný čas a zároveň prvky přispějí ke zlepšení životního prostředí. Práce na nové etapě má začít do měsíce od podpisu smlouvy a potrvá maximálně 250 dnů. Podrobnosti má prostějov.eu. Lidem v Česku se stále více líbí auta z Číny. Prodej nových osobních aut z Číny tu v prvním pololetí vzrostl meziročně skoro dvojnásobně na více než 7,5 tisíce vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř 6% z loňských 4.
2: Sport.
0: Fotbalistky olomoucké Sigmy odehrály první ze série přípravných zápasů na nadcházející ročník ligy. Porazili Jihlavu 5-2, teď Hanačky čeká soustředění ve Vrchlabí a další přáteláky. V sobotu se střetnou s Pardubicemi a Libercem.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Víme, jak bude. Čekáme převážně polojasno, přechodně oblačno. Nejvyšší teploty se nám pohybují mezi 22 až 26 stupni. Na horách naměříme maximálně 20 stupňů. I zítřek slibuje jasnou až polojasnou oblohu. Rtuť teploměru nám nejvýše vyšplhá k 27 až 31 stupňům. Zatímco dnes máme na většině Hané biozátěž na druhém stupni, zítra už se nám zhorší na třetí, tedy ten nejhorší. Citlivým jedincům se může venku hůře dýchat. Víme, jak se jezdí tady. Na odstavené auto na Krajnici si dáme pozor na D35 na exitu Olomouc-Slavonín. Jinak se v Olomouci jezdí bez komplikací. Trochu jiné je to v Prostějově v ulici Olympijská. Tady došlo k nehodě, na místě je policie. Víme taky, kde jsou policejní hlídky. Stojí na D46 na exitu Vyškov-Východ, na D1 na exitu Kroměříž-Východ a nebo na trase mezi Valašským Meziříčím a Hod-Slavicemi. To bylo naše dopravní info. Další pro vás máme nejpozději za hodinu.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: nadšená, jsem ve hře a díky za balík kávy z Rádia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana. Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: vámi je letní rádio Haná. Máte chuť vytáhnout pod z domu, nadechnout se čerstvého horského vzduchu a ještě za to třeba něco vyhrát? Fakultní nemocnice Olomouc a projekt Jesenické návraty vás zvou do soutěže, u které navíc objevíme nejhezčí místa Jeseníků. Stačí si vybrat trasy na webu, vyrazit pěšky na kole nebo se psem a pak vyplnit krátký formulář. Žádný stres, žádný závod, jde jen o radost z pohybu. Ve hře jsou wellness pobyty, výbava do přírody nebo dobroty z regionu. Čím víc tras pokoříte, tím vyšší šanci máte na výhru. Více informací najdeme na webu fakultní nemocnice. O čem dalším se u nás píše, to už si řekneme za 20 minut.
1: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
2: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Litovelské pivobraní. Dožínky s nejlepším pitím a jídlem. Užijte si No Name, moderní cirkus Loser Cirk Company i hostinu od Vojty Nemravy. Přijďte 8. srpna zažít zábavu a hojnost k nám do pivovaru Litovel. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
6: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak

0: 16 hodin na Ondrově stadionu.
1: Rádio Hana.
2: Do řádků tvých řas ti pospátku napíšu ze snů vzkaz. Do všech tvých částí, do peřin,

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.

0: Někdy mohou být hektičtější než obvyklé školní dny. Člověk před prací odveze děti na příměstský tábor nebo třeba k babičce, po práci hned zase peláší je vyzvednout a odpoledne jim třeba ještě chce dopřát nějaký ten zážitek. Takže si sedne v klidu až úplně večer. Přesně pro vás sledujeme regionální zprávy, abyste vy nemuseli.
1: O čem se píše?
0: Na našem rádiu víme, o čem se píše. Přinášíme vám rychlý přehled toho nejzajímavějšího. Olomoucká městská hromadná doprava dostane 10 nových autobusů, nabídnou i klimatizaci. O tom píše Olomoucký report. Palackého ulici v Přerově čeká oprava, uzavírka ovlivní provoz městské autobusové dopravy. Kterých linek konkrétně, to už se dočteme na webu města Přerova. Přerov.eu. V klasickém rybníku v Prostějově bylo v sobotu dopoledne nalezeno tělo 54letého muže. Případ nyní prověřuje policie. Bližší informace najdeme na prostějovském reji. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Hana.
3: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
4: Proto ne.
3: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
4: Proto taky ne.
3: Tak proč?
4: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
3: Ale koupil.
4: Fakt?
3: Fakt?
4: Oh, ty jsi nejlepší.
3: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret Nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
1: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové Hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové Hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
5: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
6: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock and roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
7: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Sičáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
1: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: pondělní odpoledne. Právě jsme si dospívali spolu se Sombrem, nohou už si tady ve studiu podupával i kolega Štěpán. Ten se na vás těší u mikrofonu celé dnešní odpoledne. Ahoj Štěpáne.
1: Krásné odpoledne, Majdí, no a zdravíme všechny posluchače.
0: Samozřejmě. Když jsme těch posluchačů, my se jich na našem Facebooku ptáme, kdyby jejich dům uměl mluvit, co by o nich asi prozradil. A mě by zajímalo, kdyby tvůj dům uměl mluvit, co myslíš, že by o tobě řekl?
1: Krásný, inteligentní, pořádný.
0: Samozřejmě, jak jinak.
1: Ale jak to ze mě vystřelilo, že? Jako to vypadá, že jsem si to trénoval, ale asi tohle by řekl určitě. Máš jenom v dobrém by mluvil, on by nepráskal.
0: Tak to máš parádní dům.
1: Něco je jako jenom mezi mnou a mým bytem, že jo?
0: Rozumím, máš parádní dům. Po 15. hodině naskakujeme na vlnu hitu za hitem.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.

Se Štěpánem už v další hodince se taky těšíme na další kolo italského léta na Hané. Neprozradíme vám, kdy to přijde, pomůžeme vám ale a prozradíme, na jakou tu melodii vlastně číháme. Jakmile ji uslyšíte, volejte nám do studia.

0: Vítejte u zpráv. Olomoucké arcibiskupství oslaví 250 let od svého povýšení. Připravuje koncerty, poutě, setkání ministrantů i výsadbu stromů. Oslavy významného výročí se budou konat v příštím roce. Začnou 5. ledna a vyvrcholí 5. prosince. V den výročí vydání papežské buly z roku 1777. Součástí programu bude i velká pouť vděčnosti na svatém Antonínku nebo setkání věřících u svatého Jana Sarkandra. Šumperk čelí kyberútoku od včerejška. Městský úřad dočasně omezil provoz. Radnice však ujistila, že o žádná důležitá data nepřišla. Na odstranění celého problému intenzivně pracují IT odborníci. Útok vyřadil z provozu některé systémy, e-maily či pokladnu. Občané si však mohou část náležitostí na úřadě dál vyřizovat. Bez problémů funguje například agenda občanských průkazů nebo pasů. Město Šumperk to oznámilo na sociálních sítích. Žně jsou v Olomouckém kraji velmi rychlé. Zemědělci tu sklidili obilí už ze 2/3 polí. Průměrný výnos z hektaru je nižší než loni. Letos je 6¾ tuny, loni byl přes 7 tun. Ale sklizeň je díky slunečnému počasí oproti loňsku rychlejší. Sport. Jiří Lehečka ladí formu na US Open. Přípravu zahajuje ESO prostějovského tenisového klubu na turnaji v Los Cabos. 12. hráč světa plní v Mexiku roli nejvýše nasazeného a poprvé se představí pod vedením nového francouzského trenéra Fontana. Jiří Lehečka měl v prvním kole v Los Cabos volný los. Do mexického turnaje vstoupí středečním zápasem druhého kola, a to proti Colmanu Wongovi z Hongkongu.
1: Počasí. Víme, jak bude. Houbaři, tak jsme se dočkali. Podle odborníků je právě pravděpodobnost růstu hub střední, na severu Olomouckého kraje dokonce vysoká. Zítřejší ráno by mohlo být pro houbaře parádní. V 7 hodin čekáme kolem 15 stupňů, v 8 už 19, v 9 očekáváme 21. Zima by nám tedy být nemusela. Navíc by nám k tomu plnění košíku mohlo svítit sluníčko. Středa totiž slibuje celý den jasno až polojasno, nejvyšší teploty během dne dosáhnou až k 31 stupňům.
2: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
1: Doprava.
3: Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci jezdíme bez nehod. Opatrní jsme ale na D48 na trase Frýdek Místek Bělotín, před exitem Bělotín Východ. Došlo tady k havárii auta, na místě je policie, projet je možné, ale se zvýšenou opatrností. K bouračce dvou osobáků došlo taky ve Vyškově v ulici Brněnská. I tudy projedeme opatrně, ale na překážky na silnici. Policijní hlídky nám číhají na D1 na exitu Hranice, na D46 na exitu Vyškov a taky v Horci nad Moravou na náměstí Osvobození. Přejeme vám bezpečnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

28. červenec pokračuje na Rádiu Hana s dobrou náladou. No a ještě než vám do uší pošleme další hity, tak se vypravíme na sever. No a zajímat by to mohlo všechny nezadané posluchače. Už vás nebaví to nekonečné swipeování na aplikacích? Ve Finsku na to jdou přátelé úplně jinak. Ve vybraných obchodech se totiž objevily růžové nákupní košíky. No a když si ten košík vezmete, tak dáváte okolí nenápadný signál, že jste single a nebráníte se seznámení. Tak za mě je to vážně osvěžující nápad, kdy nová láska může vzniknout úplně přirozeně, třeba při vybírání rajčat a nebo okurek.

0: A urve si flek v rádiu.
1: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
0: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
1: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
0: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Slyšíte? To je dokonalost.
5: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
6: Z Premier Cinemas za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinemas je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
2: Tady je Radio Hana.

0: Radio Hana.
1: This ain't no disco. It ain't no country club either.

Pesku, no a my vám přejeme hezké úterní odpoledne. Pokud ještě nemáte plány na tento týden, tak Jet Rotál vystupují na olomouckém letňáku už ve čtvrtek ve 20 hodin. Pokračuje taky Losiny Fest, dneska se promítají Benátky.

0: teď u nás Reddy Kirken, no a ještě než se pustíme do dalších hitů, tak je tu taky pozvánka na naše zprávy, které jsou před námi. No a už za malou chvíli budeme mluvit například o nových jednosměrkách v Olomouci i o posílení protipovodňových opatření v Přerově. Pardon, v Prostějově. Co nás čeká dále?
1: Hit z

pojďme na čertí show do pekla čertovina a přespíme v hotelu Kocourkov. Prosím, peklo čertovina.cz.

0: Posloucháte zprávy. Řidiči Olomouc zavádí v několika svých částech nové jednosměrky a upravuje parkování. Ke zřizování jednosměrek dochází kvůli zahájení příprav nové parkovací politiky Olomouce. Téma více rozebírá nový článek na webu report.cz. Ochranu před velkou vodou posílí Prostějov. Radnice vyčlenila 270 tisíc korun na nákup mobilních protipovodňových zábran pro Vrahovice, Čechůvky a Trpínky. Posílí ochranu lokalit před vodou z řek Romže a Hloučely. Vedle mobilních zábran připravuje Prostějov v ohrožených částech měst stavební protipovodňovou ochranu. Zvýší kapacitu koryta Romže a postaví poldry, které ochrání obytné domy v ulicích Husická a Petra Jilemnického. Podrobnosti má www.prostějov.eu. Připravme se na pořádné vedro, varují předtím meteorologové. Vlna horka má přijít do Česka zítra, a to i do našeho regionu. Meteorologové v této situaci radí dodržovat pitný režim a vyhýbat se delšímu pobytu na slunci.
1: Očekáváme silnou zátěž teplem ve středních a severozápadních Čechách a na střední a jižní Moravě. Na jižní Moravě mohou teploty nad 32 stupňů Celsia ovlivňovat hospodářství a infrastrukturu. Ve čtvrtek 30. a v pátek 30. 1. července předpokládáme silnou zátěž teplem na většině území a místy i velmi silnou zátěž teplem, kromě hor. Český hydrometeorologický ústav, Marie Odstrčilová.
0: Sport. Francouzská fotbalová reprezentace má nového trenéra. Nyní třetí nejlepší tým v žebříčku reprezentací FIFA povede legenda a držitel zlatého míče 1998 Zinedine Zidane. 54letý rodák z Marseille má francouzské fotbalisty vést minimálně do dalšího mistrovství světa v roce 2030.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. Na Olomoucku a na dalších místech na Moravě nás čeká taky během středy jasná a slunečná obloha a místy polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia, většinou nám ale teploměry budou ukazovat okolo 30 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek nás čeká i nadále slunečné počasí a teploty stabilně nad 30. Ve čtvrtek naměříme do 35, pátek potom přinese na některých místech teploty i 39 stupňů ve stínu. Dopravní nehoda dvou osobních aut se vyšetřuje na ulici v Satsko v Přerově. V tuhle chvíli se dá opatrně projet. No a nehoda dvou osobních aut se došetřuje taky ve Vyškově na Brněnské. I zde se ale opatrně řidiči dostanou. Letovice, Pražská ulice, D1, směr Ostrava, exit Přerov a taky exit Lipník nad Bečvou a nebo obchvat Olomouce na sjezdu na Nemilany. Na těchto místech pozor se 16. hodinou na policejní kontroly. Šťastnou cestu.
2: Rádio Johana. Doprava rychle a spolehlivě. Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

což je nejvíc, kolik kdy bylo za jediný den sledováno. Za rekordem stojí obecně vrchol letní sezóny, no a aerolinky létaly téměř na plnou kapacitu a poptávka po cestování byla zkrátka

0: rychlá káva, bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
1: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
0: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
1: A je to neskutečná jízda.
0: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
1: Děkujeme.
2: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
3: Co třeba na delfíny?
2: Do zoo?
3: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
2: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
4: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
5: Ahoj, tady Cenflu.

0: Krumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
1: Už tam budem?
2: Nech toho!
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň! Mě vedro!
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's. Smart. Chytrá. Chytřejší. Nissan Qashqai Smart Edition. Chytrá výbava, ještě chytřejší cena. Již od 699 tisíc korun. Jen do konce srpna.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A Milk Folk máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Tohle je Rádio Hana.

0: Naším dnešním hostem je zpěvák Kristián Šebek. Kristiáne, váš koncert věnovaným písním Karla Gotta je téměř vyprodaný. Co byste vzkázal posluchačům, kteří zatím váhají, jestli na koncert dorazit?
1: Je pravda, že zbývá posledních pár vstupenek a koncert v Olomouci v pátek 31. července bude naším největším koncertem pod širým nebem. My jsme pro diváky namíchali koktejl největších hitů Karla Gotta, připravili několik novinek, můžou se těšit nejenom na náš 13-členný živý orchestr, ale taky naše skvělé hosty a spoustu překvapení, která jsme si doposud nemohli na těch vnitřních koncertech tak úplně dovolit. My se těšíme na tu atmosféru pod širým nebem v Letňáku v Olomouci. Má být krásné počasí a troufnu si říct, že to bude rozhodně výjimečný večer.
0: Říká zpěvák Kristián Šebek. Jeho koncert s písněmi Karla Gotta už 31. července v Olomouci.

0: Rádio Haná a letní servis.
1: Tak, děcka, vykoupali jsme se, sundejte ty mokré plavky, šup s nimi do igeliťáku, tam je necháme a vytáhneme je až za 3 dny. Taky to znáte, tohle je jedna z nejrychlejších cest, jak si plavky zničit. Ve vlhkém sáčku začnou nepříjemně zapalakat a když v nich zůstane chlor nebo mořská sůl, rychleji se opotřebovávají pružná vlákna. Jak je to tedy správně? Po koupání plavky co nejdříve opláchneme čistou vodou, potom je necháme volně uschnout, ideálně ve stínu. Případně na prudkém slunci je necháváme jenom na chvilku, protože také UV záření zkracuje životnost materiálu plavek. A jestli je přece jenom musíme převážet mokré, tak je dáme do sáčku opravdu jen třeba na cestu domů nebo na hotel a rozhodně je tam nenecháváme celý den. Plavky nám potom vydrží mnohem déle a my tak nebudeme muset jezdit na nuda pláž.
0: Letní servis, to je denně užitečné info na léto a prázdniny. Vždycky v tomhle čase, jedině na Rádiu Haná.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: 1. srpna vypukne hanácké Woodstock a bystřické pivní salon v amfiteátru v Zámeckém parku ve Velké Bystřici. Rozbalí to Tata Boys, Vlasta Redl nebo Už jsme doma. Chybět nebudou ani ty Syčáci a Midnight Swimmers. Přijď na pivo a pořádnou muziku. Hanácké Woodstock, 1. srpna ve Velké Bystřici.
4: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
5: Večerní pohoda u Trojice. To je multižánrový festival a s ním pop, folk, rock'n'roll i muzikálové melodie. Každý pátek až do 21. srpna od 19 hodin na Olomouckém horním náměstí. Večerní pohoda u Trojice. Program najdete na Pohoda u Trojice Olomouc EU.
6: Luskni.cz.
7: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
6: Luskni.
7: Koloběžku nebo spotřebič?
6: Luskni a máš.
7: Luskni.cz. V Mžiku doručíme.
8: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
0: Rádio Haná.
9: Přejeme odpoledne na jedničku.

0: 11 hodin.
1: Hezké odpoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy. V olomoucké městské hromadné dopravě budeme mít nové autobusy. Dopravní podnik města Olomouce podepsal smlouvu na nákup 10 nízkopodlažních vozů za 67 milionů korun. Tyto 12-metrové autobusy nahradí starší modely a dorazí zhruba do 3/4 roku.
3: Většinu vozového parku dopravního podniku mají v následujících letech tvořit elektrobusy. DPMO ale plánuje i do budoucna zachovat část dieselových autobusů. Dieselové vozy budou tvořit provozní zálohu při dalších výpadcích elektrické energie, rozsáhlejších mimořádných událostech nebo při zajišťování náhradní autobusové dopravy.
2: Říká mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anna Sýkorová.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Jižní prstenec buduje Prostějov. Rada města rozhodla o veřejné zakázce na další etapu projektu přírodního pásu, který posiluje ekologickou stabilitu města. V jižní části Prostějova bude nová cesta, relaxační zóna a zeleň. Obyvatelům to přinese kvalitní zázemí pro volný čas a zároveň prvky přispějí ke zlepšení životního prostředí. Práce na nové etapě má začít do měsíce od podpisu smlouvy a potrvá maximálně 250 dnů. Podrobnosti má prostějov.eu. Lidem v Česku se stále více líbí auta z Číny. Prodej nových osobních aut z Číny tu v prvním pololetí vzrostl meziročně skoro dvojnásobně na více než 7,5 tisíce vozů. Jejich podíl na trhu se tak zvýšil na téměř 6% z loňských 4.
0: Sport.
2: Fotbalistky olomoucké Sigmy odehrály první ze série přípravných zápasů na nadcházející ročník ligy. Porazili Jihlavu 5-2, teď Hanačky čeká soustředění ve Vrchlabí a další přáteláky. V sobotu se střetnou s Pardubicemi a Libercem.
0: Počasí.

0: astmatiky a starší občany před vysokou námahou. Víme, jak bude zítra sluníčko a teploty do 30 stupňů. Taky ve čtvrtek a v pátek to bude šajnit, ve čtvrtek naměříme do 35 a teploty do 39 stupňů Celsia ve stínu nám budou ukazovat teploměry v závěru pracovního týdne.
1: Vaše tělo a mysl volá. Centrum zdraví Bohuňovice. Bazén, relax, vyžití i pro děti. Útulný penzion v areálu. To je Centrum zdraví Bohuňovice.
0: Doprava. Se 17. hodinou nemáme hlášené na moravských silnicích žádné vážnější dopravní nehody. Na policejní hlídku si potom ale dávejte pozor na D1, na exitu Kroměříž Východ, taky v Napajedlech na nádražní, v obci Líšnice, v hranicích na Hranické, anebo za Valmezem na cestě na Nový Jičín. No a u Valašského Meziříčí počítejte taky ve směru na Zašovou se zdržením v koloně na čtvrt hodiny.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
1: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

alkoholu, no a taky letního románku, který je intenzivní, divoký, ale nikdo neřeší, co bude zítra. No a teď je tu klasický chvíle, kdy můžete vytáhnout své mobilní telefony a vytočit naši centrální linku 585 22 55 88.

0: pred 88.
1: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.

0: To je dobrota, to já bych celkem asi taky zvládnul. No a co vy a pizza, máte nějakou nejoblíbenější?
1: Jo, šunkovou, takovou tu na italskou Hawaii.
0: Jo, takže s ananasem do pánečku, tak to byla...
1: A nebo klasickou šunkovou olivy, cibule, to, co tam prostě dávají.
0: Zní to parádně. Peťo, povězte mi ještě, jaké jsou plány na letošní léto?
1: Takže zítra jdu do Jeseníku na 4 dny, tak se moc těším. Ale to už jsem podovolené, takže už jenom ty Jeseníky.
0: Jo, a kde jste byla teda? Nám ještě prozraďte.
1: Kde jsem byla?

0: Mě držte vlnu, zůstaňte mi ještě na centrální lince a domluvíme se na všem podstatném. Ať se daří.
1: Děkuji, moc zdravím všechny, na shledanou.
2: Italské megahity, káva, těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. To je italské léto na Hané.
3: Vyhrajte sýr Gran Moravia, který dokonale spojuje Moravu a Itálii. Čerstvě krájený z bochníků na vás čeká v prodejnách La Formageria Gran Moravia. Volejte studio, balík je váš a k tomu vás posíláme do velkého finále o třídenní zájezd do italského Bergama. Stačí se bleskově registrovat na e-shopu ravasiocafe.cz.
4: Litovelské pivobraní. No Name, Valda Gang, Ztracené ráj, Kateřina Marie Tichá a Vesna 8. srpna v pivovaru Litovel. Poctivá hudba, která vás dostane do varu stejně jako naše pivo. Letní jízda přímo v areálu litovelského pivovaru. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
7: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
8: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
7: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
9: Luskni CZ.
10: Nový mobil? Příslušenství k mobilu?
9: Luskni.
10: Koloběžku nebo spotřebič?
9: Luskni a máš.
10: Luskni CZ.
11: V Mžiku doručíme.
12: Slyšíte? To je dokonalost.
13: Udržte své Audi v kondici. Autorizovaný servis v Porsche Olomouc Horní Lán. Ta nejlepší péče pro váš vůz.
14: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak po

0: Dominika Debi a její Touch the Sun. Posloucháte Radio Haná, ten nejlepší hudební výběr. Za chvíli u nás Elton John, taky Dua Lipa a nebo Jimmy Cliff. Ale než se do toho dáme, tak neseme dnešní kalendárium. No a zbystřit by měli například milovníci mléčné čokolády. A proč, to objasníme už teď.
1: Radio Haná, kalendárium.
2: Je úterý 28. července. Vše nejlepší a hlavně to zdravíčko. Přesně to dnes poslouchá zpěvák kapely Lunatic David Škach, má kulatou 50. Narozky má také hudebník a politik Michal Kocáb, anebo anglický fotbalový kanonýr, letošní bronzový medailista z mistrovství světa Harry Kane.
3: Hoj je Kane! He's done it!
4: Well, it just had to be, didn't it?
2: Svátek slaví každý Viktor a dnešek je také den mléčné čokolády.
5: Ta prý nejlépe chutná s malinami, jahodami nebo rybízem, takže dneska mlsáme bez výčitek.
2: Domluveno? Sladký letní den přeje vaše Moravské rádio i v úterý 28. července.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: 18 hodin.
1: Hezký podvečer.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Připravili jsme si pro vás další zprávy, vítejte u nich. Petice proti proměně olomoucké tržnice. Pod peticí za zachování podoby olomouckých trhů se sešlo přes 2000 podpisů. Podepsaným vadí plán proměny plochy, který počítá s přesunem prodejních stolů ke třídě Svobody. Nová podoba tržnice dle vedení města ovšem umožní různé způsoby uspořádání, včetně zachování současného stavu, píše deník. Změna má pomoci k využití prostoru i mimo trhové dny. Uvidíme, jak petice do plánu zasáhne.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Na netradiční procházku můžeme vyrazit v Přerově, a to korytem řeky Bečvy. To je teď kvůli pravidelné údržbě vypuštěné. Nabízí se příležitost prozkoumat mosty ze spoda nebo si vzít ze dna kamínek na památku. Řidiči i cestující v Boskovicích se musí obrnit trpělivostí. Dopravu tu komplikuje uzavřený železniční přejezd v ulici Otakara Kubína. Do soboty ho opravuje Správa železnic. Místo vlaků je tu náhradní autobusová doprava a motoristé tu mají značenou objížďku. Pozor na podvodné SMSky, které po vás chtějí zaplatit údajně dlužné parkovné. Zprávy se tváří, že je posílá společnost Easy Park. Samotná firma však upozorňuje, že jde o trik podvodníků. SMSky radši smažte.
0: Sport.
2: Čest pro Olomouc. Studentka místního církevního gymnázia Emílie Jarošová vybojovala titul juniorské mistryně Evropy v dráhové cyklistice. Na šampionátu v Německu získala titul v kategorii do 23 let, když ovládla finále dráhového sprintu. Gratulujeme.
0: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled i v úterý.

0: Těstoviny, sýry a luxusní výlet do Bergama. Poslouchejte Italské léto na Hané. Muzika italiana.
1: Počasí. 20:38, tak to je čas dnešního západu slunce, naopak zítra sluníčko vyjde v 5:18. Víme, jak bude.

0: Maximech ve stínu i na 39 stupních Celsia. Bourá se na Hranicku na trase Hrabůvka Radíkov. Na osobní auto tady za jízdy spadl strom. Projet se dá se zvýšenou opatrností. No a na policejní hlídku aktuálně pozor v Napajedlech na nádražní. Taky na D35 mezi exity Přáslavice a Velký Újezd a nebo na nájezdu na dálnici 46 v Prostějově u Oby. Dávejte na sebe na cestách pozor a dobře dojeďte.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: A mimochodem, na Hané prožíváme italské léto.
1: Ahoj, tady Pavel Stovačova, tedy Paulo. Italské léto na Hané je super.
2: Celé prázdniny rozdáváme kávu,
0: sýry,
2: těstoviny
0: a někoho z vás pošleme na luxusní výlet do Bergáma.
3: Když říkáte Itálie, to jsou nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy Radia Hana.
2: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
0: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
2: nebo v monterkách.
4: Vaše letní rádio.
2: Rádio Hana.
5: Příběhy lidí a organizací, které v našem kraji pomáhají druhým, najdete právě teď na webu cenykraje.cz. Kdo z nich vzbudí vaše největší sympatie a získá cenu veřejnosti? Olomoucký kraj odstartoval hlasování v anketě Ceny pro lidi se srdcem na dlani. Přečtěte si příběhy nominovaných a dejte svůj hlas tomu, kdo vás chytil za srdce nejvíce. Hlasujte do 15. srpna na webu cenykraje.cz.
2: Rádio Hana.

0: 28. červenec pokračuje na Rádiu Hana s dobrou náladou. No a ještě než vám do uší pošleme další hity, tak se vypravíme na sever. No a zajímat by to mohlo všechny nezadané posluchače. Už vás nebaví to nekonečné swipeování na aplikacích? Ve Finsku na to jdou, přátelé, úplně jinak. Ve vybraných obchodech se totiž objevily růžové nákupní košíky. No a když si ten košík vezmete, tak dáváte okolí nenápadný signál, že jste single a nebráníte se seznámení. Tak za mě je to vážně osvěžující nápad, kdy nová láska může vzniknout úplně přirozeně, třeba při vybírání rajčat, a nebo okurek. Tak co myslíte, ujalo by se to taky u nás?
1: Přijďte se pořádně vyblbnout do akvaparku Koupelky v Prostějově. Letní akvapark se dvěma tobogány, s kluzavkami, divokou řekou, vlnobitím, dětskými atrakcemi, hřištěm na volejbal i minigolf a dalšími skvělými službami. To vše za bezkonkurenčně nízké vstupné, včetně toho rodinného. Užijte si horké letní dny u vody. Akvapark Koupelky v Prostějově. Otevřeno denně do 20 hodin.
2: Helvetia Olomouc. Exkluzivní hodinky, co jinde nenajdete. Longines, Rado, Mont Blanc a prémiové Smartwatch Garmin k vyzkoušení na Horním náměstí 1 v Olomouci. Nechybí zlaté šperky ani servis hodinek. Helvetia hodinky CZ.
3: Z Premier Cinema se za Harry Potterem do Londýna. Letní soutěž z Premier Cinema je tady. Kup si v kině menu s točeným nápojem, získej stírací los a hraj o některou z 15 000 výher. Více se dozvíš na premiercinemas.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 69,90 za 1 kg. Červenou papriku 1 kg za 44,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 39,90. A milk, kolk, máslo 250 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zlato, zlobíš se, protože jsem zapomněl na to naše výročí?
6: Proto ne.
5: Tak protože jsem pak zapomněl i na tvoje narosky?
6: Proto taky ne.
5: Tak proč?
6: Protože jsi nekoupil ty lístky na Shakespeareovky.
5: Ale koupil.
6: Fakt?
5: Fakt?
6: Oh, ty jsi nejlepší.
5: Od 4. do 16. srpna přijďte na olomoucké Shakespeareovské léto divadla Tramtárie. Čekají vás legendární komedie, kabaret nahatý Shakespeare, králové dabingu, Don Juan v New Yorku a další. Nově v olomouckém letním kině. Vstupenky na divadlotramtárie.cz.
7: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD

0: V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
1: 8. srpna nesmíte chybět v areálu letního kina v Hranicích. Jsou tu rokové hranice. Skvělou muziku a pořádnou dávku energie slibují Forest Jump, Lauter, Witch Hammer a další. Hlavní hvězda německá metalová kapela Freedom Call, rozburácí rokové hranice. Tak neseďte doma a přijďte 8. srpna do Hranic.
2: Stylové SUV Hyundai Tucson přijíždí v limitované edici Go Check s nabídkou automatické převodovky či pohonu všech kol za polovinu ceny. Tucson již od necelých 570 tisíc. A nebo na operativní leasing od 5 999 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb. Autolašák Rýmazov, váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai. www.hyundai-rýmazov.cz.
3: Šermířský víkend na Plumlově bude skvěle vybroušený. Těšit se můžete na rytířská a šermířská klání, i historické tance a divadlo. Chybět nebudou ani sokolníci s dravými ptáky a komentované prohlídky zámku. Rytířský turnaj na Plumlově již tento víkend. Více na plumlov.zámek.cz.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz

Ješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacních a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Xindl X a jeho Popelka nahané během úterního podvečera, Helena Zeťová Undercover anebo Miley Cyrus a Mirai. Tak na tyto interprety se ještě těšíme do 19. hodiny. No a ačkoliv se to nezdá, polovina letních prázdnin je téměř v trapu. Za pár dnů už tu je srpen a my se jdeme na Rádiu Haná podívat, jak to vidí rosničky ohledně počasí v následujícím měsíci.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
4: Krásný den.
3: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
4: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
3: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
4: Je naprosto báječné, protože je co předpovídat. Mnoho už teplotních rekordů jsme přepsali, a to těch maximálních, ale i v nočních minimech byly teploty pod bodem mrazu. No a těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
3: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
4: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapekletá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
3: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
4: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rožaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může za to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
3: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště. Naslyšenou.
4: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.

Rádio Haná. Ani po 19. hodině nepolevíme a nabídneme další super hity v nejlepším hudebním výběru. Přejeme klidný poslední.

0: počasí. Na Olomoucku a na dalších místech na Moravě nás čeká taky během středy jasná a slunečná obloha a místy polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia, většinou nám ale teploměry budou ukazovat okolo 30 stupňů. Ve čtvrtek a v pátek nás čeká i nadále slunečné počasí a teploty stabilně nad 30. Ve čtvrtek naměříme do 35, pátek potom přinese na některých místech teploty i 39 stupňů ve stínu.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr.

0: Rádio Hana.
1: Tady to žije.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: italiana.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
2: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
2: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Litovelské pivobraní. My vaříme poctivě. V Litovli nešetříme na surovinách. Vojta Nemrava taky ne. Ochutnejte speciality od Země projektu inspirované místními surovinami. Přijďte 8. srpna do pivovaru Litovel na nejlepší jídlo na Hané. Litovel. Opravdové bohatství Hané. Vstupenky na litovel.cz.
4: Rádio Hana.
5: Vaše letní rádio.

0: že jsem free.
1: S českou kapelou Slza si na Rádiu Hana vychutnáváme úterní večer, pokračuje 28. červenec na naší vlně. Za chvíli u nás taky Bryan Adams, anebo Sabrina Carpenter a Inexis. Ale ještě než se do toho dáme, tak se vypravíme na regionální zpřátelené zpravodajské weby, ať jsme v obraze o tom, co se děje.
2: O čem se píše?
3: Na našem rádiu víme, o čem se píše. Přinášíme vám rychlý přehled toho nejzajímavějšího. Olomoucká městská hromadná doprava dostane 10 nových autobusů, nabídnou i klimatizaci. O tom píše Olomoucký report. Palackého ulici v Přerově čeká oprava. Uzavírka ovlivní provoz městské autobusové dopravy. Který linek konkrétně, to už se dočteme na webu města Přerova. Přerov.eu. V klasickém rybníku v Prostějově bylo v sobotu dopoledne nalezeno tělo 54letého muže. Případ nyní prověřuje policie. Bližší informace najdeme na prostějovském reji. S naším rádiem jste vždy v obraze. Teď už i vy víte, o čem se píše.
2: Víme, o čem se píše. Rádio Hana.

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 20 hodin. Rádio Hana. 80 v 8.

anebo Chris Isaac, Double Elton John a Donna Summer. Přejeme vám pohodový úterní večer na rádiu Hana a posíláme Kylie Minogue a její spolupráci s Jasonem Donovanem z roku 1989.

0: Bleskový e-mail, krátké video na sockách a šup na další úkol. Dneska prostě nikdo nikde nevydrží.
1: Tedy kromě vás, posluchačů Rádia Hana.
0: Podle statistik s námi trávíte nejdéle času ze všech soukromých rádií.
1: Přes 3,5 hodiny denně.
0: Naše vděčnost už teď dosahuje vesmírných rozměrů.
1: A je to neskutečná jízda.
0: Slibujeme, že vás bavit nepřestaneme.
1: Děkujeme.
2: Milujete horská kola a přírodu? Tak to nesmíte chybět na závodu horských kol CBA Paprsek XCO v krásném prostředí horského areálu Paprsek. Sobota 1. srpna. Plná závodění, emocí a zábavy. Celý výtěžek darujeme iniciativě Děti dětem. Závody horských kol už tuto sobotu. Více na cbasport.cz.
0: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: V neděli se na Andráku hraje první domácí utkání nové sezóny. Fotbalisté Sigmy jdou doma proti Mladé Boleslavi s cílem udělat radost svým fanouškům. Tak pojď na Andrák, buď

Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hana. Váš nejlepší hudební

Naše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 21 hodin. Rádio Hana, 90 v 9.

To nejco vzniklo v 90. letech, tak to pro vás máme samozřejmě taky 28. červencový večer. Za námi Enigma, no a 90. nás čekají až do 22. hodiny. Na programu All Saints taky Eric Clapton, anebo Prince, Tony Braxton, Rednecks, Backstreet Boys, Michael Bolton, Belinda Carlisle, no a v závěru nás čeká taky Robert Palmer. Přejeme vám pohodový úterní večer na rádiu.

0: italiana.
1: Kdo utopí konkurenci a urve si flek v rádiu?
2: Rozhodněte o osudu budoucích hvězd dřív, než skončí zpátky v garáži.
1: Boj o slávu v soutěži Radio Talent 2026 je tady.
2: Klikejte a hlasujte na radiotalent.cz, ale pospěšte si, konec je už 31. července.
1: Akci finančně podpořil Olomoucký kraj.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Rádio Haná, 90 v 9.

0: aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádia Haná do telefonu,
1: z Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte, užívejte.
2: Rádio Haná. Baví nás bavit vás. I v úterý.

Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Bylo 22 hodin.

0: je Rádio Hana.
1: Ahoj, tady Richard Krejčo z kapely Krištof. Zdravím všechny posluchače Rádia Hana a jsem šťastný, že právě teď budete poslouchat naši novinku Půlnoční hřích, kterou s námi naspívala Dobrá Ládia. Užijte si to.

0: Johana. Vaše letní rádio.
1: Hudební novinka Rádia Haná.
0: Právě teď.
1: Právě teď.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Je úterý 28. července. Vše nejlepší a hlavně to zdravíčko. Přesně to dnes poslouchá zpěvák kapely Lunatic David Škach, má kulatou 50. Narozky má také hudebník a politik Michal Kocáb, anebo anglický fotbalový kanonýr, letošní bronzový medailista z mistrovství světa Harry Kane.
2: Boy,
1: Svátek slaví každý Viktor a dnešek je také den mléčné čokolády. Ta prý nejlépe chutná s malinami, jahodami nebo rybízem, takže dneska mlsáme bez výčitek. Domluveno? Sladký letní den přeje vaše Moravské rádio i v úterý 28. července.
0: Rádio Haná, kalendárium.
3: Rádio Haná.

0: Víte, že každá písnička, kterou jsme si oblíbili, je spojena s nějakou naší důležitou vzpomínkou? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.

Rádio Haná. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: fabrice. Ké, promiň, vama fan kula, saděl si všechny
1: je
0: peníze.
1: To, že teď neuvidíš svoji mámu a to dost dlouho. Protože jedeme do Ameriky, full house hoši.

jsi malej, rozmazlenej, drzej fracek. Ale pod tím vším jsi ta nejúžasnější. Nádherná, báječná dívka. Když skočíš, já taky, pamatuješ? Já prostě musím vědět, že budeš v pořádku.

0: voda zaplavila do výše 4 metrů příďový prostor, nákladové prostory a kotelnu číslo 6.
1: Přesně tak, pane.
0: Tohle je 5 komor. Může plout se 4 zatopenými komorami, ne z 5.
2: Potopit se nemůže.
0: Je ze železa, pane. Ujišťuji vás, že může.

0: Radio Hana.
1: Jsme online na radiohana.cz.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Léto je v plném proudu, jedni si užívají tropické dny u vody, druzí zase vyhlížejí déšť a ochlazení. Jaká bude druhá polovina prázdnin a proč je letos počasí tak proměnlivé? Naším hostem je známá televizní rosnička, meteoroložka Dáša Honcová. Dobrý den.
2: Krásný den.
1: Začneme tím, co posluchače zajímá nejvíc. Jak zatím vypadá výhled počasí na druhou polovinu prázdnin? Čekají nás tropy, nebo se to začne uklidňovat?
2: Čekají nás hodně proměnlivé dny, nejenom tropické teploty, ale také ty chladnější dny. A vypadá to, že letošní srpnové počasí bude hodně kopírovat to červencové. Pokud si ještě vzpomínáte na začátek července, tak ten přinesl vysoké teploty, pak se ale výrazně ochladilo a pak to bylo jako na houpačce. A takhle to bude hodně podobné i s tím srpnem. Startuje nám tropickými teplotami, postupně se ale bude ochlazovat.
1: Počasí sledujete doslova každý den. Jak na vás působí letošní léto? Je z meteorologického pohledu něčím výjimečné nebo se nevymyká z normálu?
2: Je naprosto

0: na těch bouřkových situacích na území Česka bylo také parádně. A když se potom rozhlédneme po celém starém kontinentu, no tak to je naprostá bašta, protože na severu Evropy zůstávají teploty stále hodně podzimní, zatímco jich Evropě je rožaven na teploty přes 40 stupňů.
1: Byla letos meteo situace, kdy jste si sama řekla, tohle jsme od počasí vážně nečekali?
0: No to si pište. A to ve brázdě vysokého tlaku vzduchu ve vyšších vrstvách atmosféry. A teď nás posluchači zřejmě moc vnímat a chápat nebudou. Je to taková hodně zapekletá situace, kdy to vypadá na všech synoptických mapách, že bude nádherný slunečný den a pak přijdou v odpoledních hodinách velmi silné bouřky. A tohle se přesně stalo v polovině července.
1: Odkud se vlastně tak horký vzduch do Česka dostává a proč někdy vydrží i několik dní?
0: Tak je to vždycky dáno tím, že se k nám dostává velmi teplý vzduch původem ze Sahary. Přijde Sahara, Španělsko, pak se přes Francii přesune na naše území a nemá se vlastně svojí cestou vůbec kde ochladit. No a ve chvíli, kdy tady je oblast vysokého tlaku vzduchu, která je setrvalá, která tady dlouho setrvává, tak se ten vzduch velmi výrazně rozžaví. Je to vždycky ta stejná synoptická situace a může za to i takzvaný jet stream, výškové proudění, výškové větry ve výškách 10 km, které právě udrží tu tlakovou výši na jednom místě delší časové období, než je běžné.
1: Naším hostem byla meteoroložka Dáša Honcová. Moc děkujeme za rozhovor, přejeme krásné léto a budeme se těšit zase příště naslyšenou.
0: Naslyšenou a přeji všem vždy to správné počasí.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
3: Rádio Haná.
4: Vaše letní rádio.
3: Léto je tady.
5: A Rádio Haná je všude s vámi.
3: Na pláži.
5: Na chalupě.
3: V práci.
5: I na letní brigádě.
3: Fakt

0: nadšená. Jsem ve hře a díky za balík kávy z Rádia Hana.
1: Hrajeme prostě všude, kde je léto v pohodě.
2: Ať už máte zrovna nohy v bazénu
1: nebo v monterkách.
3: Vaše letní rádio.
1: Rádio Hana.
3: Rádio Hana.

0: Připravili jsme si pro vás další zprávy. Vítejte u nich. Petice proti proměně olomoucké tržnice. Pod peticí za zachování podoby olomouckých trhů se sešlo přes 2000 podpisů. Podepsaným vadí plán proměny plochy, který počítá s přesunem prodejních stolů ke třídě Svobody. Nová podoba tržnice dle vedení města ovšem umožní různé způsoby uspořádání, včetně zachování současného stavu, píše deník. Změna má pomoci k využití prostoru i mimo trhové dny. Uvidíme, jak petice do plánu zasáhne.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Na netradiční procházku můžeme vyrazit v Přerově, a to korytem řeky Bečvy. To je teď kvůli pravidelné údržbě vypuštěné. Nabízí se příležitost prozkoumat mosty ze spoda nebo si vzít ze dna kamínek na památku. Řidiči i cestující v Boskovicích se musí obrnit trpělivostí. Dopravu tu komplikuje uzavřený železniční přejezd v ulici Otakara Kubína. Do soboty ho opravuje Správa železnic. Místo vlaků je tu náhradní autobusová doprava a motoristé tu mají značenou objížďku. Pozor na podvodné SMSky, které po vás chtějí zaplatit údajně dlužné parkovné. Zprávy se tváří, že je posílá společnost Easy Park. Samotná firma však upozorňuje, že jde o trik podvodníků. SMSky radši smažte.
1: Sport.
0: Čest pro Olomouc. Studentka místního církevního gymnázia Emílie Jarošová vybojovala titul juniorské mistryně Evropy v dráhové cyklistice. Na šampionátu v Německu získala titul v kategorii do 23 let, když ovládla finále dráhového sprintu. Gratulujeme.
1: Počasí.
2: Na Olomoucku a na dalších místech na Moravě nás čeká taky během středy jasná a slunečná obloha a místy polojasno. Nejvyšší teploty 29 až 34 stupňů Celsia, většinou nám ale

0: třicítkou. Ve čtvrtek naměříme do 35, pátek potom přinese na některých místech teploty i 39 stupňů ve stínu.
1: Vaše letní rádio. Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

na 20 svic, zas ve všech oknech zapaluji. Zas listy čistým nebem plují, jen žádný anděl nikde nic, jen žádný anděl nikde nic. Jen listy čistým nebem plují. A přesto je noc znovu krásná, podivuhodným příslibem. Podivuhodným příslibem. Je ta noc znovu krásná. Touha se snáší z čista jasna, jak ty si tehdy slétla sem. Jak ty si tehdy slétla sem. Touha se snáší z čista jasna. V houslovém futrálu plamený meč. Řekla jsi mi pokorně, klekni a kleč, zpívej mi píseň a oslav mě v ní. Přišla jsem pro tvoje

Tvůj hlas měl slabý přízvuk zvonů, hlas tichý jako svítí plyn. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, když políbil jsem len tvých džín. Když políbil jsem len tvých džín. Chtěl jsem říct, já v něm neutonu, jenže ty porvá.

A tak jsem stál hrubé dlaně na jemnou kůži anděla. A bolest přišla nečekaně a stejně náhle zmizela. A stejně náhle zmizela. A bolest přišla nečekaně.

slíbila se zůstat do té doby, než sundají mi obvazy. Vzala jsi mě však i ze zdí skoby, i fotku s dědou na hrázi, i fotku s dědou na hrázi, z poslední skoby.

0: hudební výběr. Rádio Hana. Rádio Hana. Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte znovu filmový příběh. Právě teď na Rádio Hana. Rádio Hana.
1: Christian Grey.
2: Jsem Anastázie Stýlová.

0: Peter, ty bych rád kousal.
1: To by se mi asi líbilo.
0: Ani se tě nedotknu, jen s písemným souhlasem. Smlouva o mlčenlivosti. Když podepíšeš, znamená to, že nesmíš o nás dvou s nikým mluvit. Můj právník na tom bohužel trvá.
1: Proč bych to jako dělala?
0: Abys mě uspokojila.

0: Víte, že žádný z členů legendárních Beatles neuměl noty? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
1: Rádio Haná. Číslo 1 v Olomouckém kraji.

0: Podle ministra zdravotnictví zůstává situace ve většině regionů klidná.
1: K soudu prostřednictvím telekonference.
2: Že když budeme takhle pracovat a makat, takže se toho šťastného konce dočkáme.
3: Z mobilu, z internetu, z rádia i televize. Nové zprávy se na nás non-stop valí ze všech stran. Kdo tomu má rozumět? My! Na Rádiu Hana šetříme váš čas
4: a vysíláme jen to nejdůležitější.
3: Zdlouhavě říkat vše umí kdekdo.
4: My vybíráme to podstatné.
3: Stručně.
4: Užitečně.
3: Pravdivě.
4: Zprávy Rádia Hana.
3: Váš spolehlivý zdroj ověřených informací
4: každý den.